0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh.
1: Fresh.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši Fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Přijďte si zaběhat!
2: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně jo, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
4: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
5: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
6: Kradou a taky lžou.
7: Co?
6: Nezáleží jim na nikom.

bože můj, mám telefon plný čísel, všechny mají zadek velký, ale pasy jsou štíhle, barevnou paletu od stínu, čisté i řízle, na jednu zprávu odepíšu za týden, nahání peníze, ale myslím na její

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš.
1: Stay fresh all day, every day.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Open your mind. Open your mind. Open your mind. Open your mind.

0: hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
1: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
2: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
1: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
3: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
4: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
5: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
6: Ty vogo, T-Rex!
7: Kde?
8: Tamhle!
7: Ten má ale klapy!
9: Je, tam je dinosauří mláďácko!
10: Mimino Stegosaura!
11: On chodí!
12: On je živý!
9: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
13: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
14: A dívejte, tam je ten velký!
15: Ten má krk až do nebe!
5: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
1: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
2: Přijďte si zaběhat.
3: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně, no tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat.

Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Počasí.
1: Počasí.
0: Počasí.
1: Počasí.
2: No, počasí, co počasí? Počasí stojí za psa starého, zvoklého, jo, protože prostě je tam zima, to je jedna věc. A druhá věc je ta, že bohužel hodně lidí teď bude nemocných, protože opět je tady takové to oteplování, ochlazování, s tím prostě musíte počítat a na to se svým způsobem připravit. Nejvyšší denní teploty dneska v Ostravě a okolí od 15 stupňů do 17 zhruba, bude ale oblačno a odpoledne i s možností dešťových srážek, tak prosím vás, oblečte se a deštník je dneska rozhodně sebou. Na horách dneska v maximech do 14 stupňů, oblačná obloha.
1: Fresh zprávy. Desítky ostravských strážníků převzali ocenění za dlouholetou službu a mimořádné pracovní výsledky. 4 z nich působí o městské policie už 30 let. Slavnostní ceremoniál se konal v sále zastupitelstva města Nové Radnice. Zájem o výroční 5000 s přítiskem, kterou v úterý začala vydávat Česká národní banka, nepolevuje. Před pobočkou České národní banky v Ostravě se fronta vytvořila i ve středu. Byť byla o něco menší než předchozí den, tak byla. Hned v úterý se na internetových portálech objevily první inzertní nabídky. Ceny se většinou pohybovaly kolem 6,5 tisíce korun, ovšem některé však atakovaly i hranici 10 tisíc korun. Baník postoupil do osmifinále MOL Cupu, dramatickou pohárovou bitvu na hřišti SK Kladno rozhodl v prodloužení Václav Jurečka. Jehož gól v předposlední minutě extra

0: zápasu stanovil konečné skóre na 2-1 pro Ostravany. Gratulujeme.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
3: Dvě minutky po šesté, pěkné dobré ráno, přejeme i na silnice, nejen v metropoli, protože víme, že komplikace můžou být i tam, kde náš signál nestačí a posloucháte nás díky DABu nebo třeba díky naší skvělé aplikaci. Takže zdravíme do Krnova, silnice 57, Krnovu Bruntálu samozřejmě, docela neštěstí, dvě nákladní auta a jedna dodávka, to znamená tři auta v sobě. Složky IZS jsou na místě, počítejte ale s tím, že projedete velmi, ale velmi, velmi opatrně a bohužel projedete s velkým zdržením. Doporučujeme objízdnou trasu přes průmyslovou zónu, pouze pár desítek metrů bokem, ale je to rozhodně lepší. Děkujeme, opatrně, no a v Ostravě a okolí, kdyby náhodou cokoliv, kdykoliv, dejte vědět, telefon nebo WhatsApp 77 337 136.
2: Doprava? Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
7: Mimino Stegosaura!
6: On chodí!
8: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
9: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
10: A dívejte, tam je ten velký!
11: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
12: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
13: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
14: Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
15: Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Bernie's Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernie's. Secesní restaurace Ondráž ve Svojadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
14: Vyhrávej skvělé ceny! Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v České.

0: říkáš včera.
1: Jo, jo,
0: při západu sluníčka.
1: No jo, no.
0: Ale docela romantické, ne? Co jsi tam dělal v tu dobu
1: ani ne,
0: a s kým,
1: to jako byla
0: hlavně.
1: Strašná zima byla, ale dostal jsem se tam a viděl jsem to. Je to jako fajn, mají to hezky udělané tam.
0: Jo, no, ten okruh má snad dokonce více než 4 kilometry.
1: Je to celkem překvapení pro mě ten
0: Frýdek,
1: no.
0: No, dost lidí tam právě chodí, jednak běhat, jednak na kolečkových bruslích, jednak jenom tak jako na procházku, že?
1: Navíc ono to je dost jako praktické místo, když se to tak vezmeš, tak jako je tam všechno, co bys potřebovala. Jsou tam restaurace, je tam kemp, jsou tam kavárny, je tam koupaliště, je tam vyžití pro děti, jakoby...
0: Hezké místo.
1: Jako je to, řekl bych, možná i jako místo, kde by člověk jednou fakt chtěl bydlet. Protože když si to vezmeš od té krásy, vodní přehrady a všeho toho, co jsem jako teďkom vyjmenoval, tak to máš pořád jako kousek do města, jo? A pořád to máš kousek do velkoměsta, do metropole, chápeš?
0: Mluvíš takže, o Ostravě, jo? Mluvím,
1: no,
0: takže
1: o Havířově, ale... ne, ale je to tak, no. Takže jako... Je to fajn a je to moc hezké. Mně se to jako líbilo, já jsem byl mile překvapen.
0: A co jsi tam dělal? Jak ses ty?
1: Jsme měli zkusku ve Frýdku, takovou jako zřešili jsme. A je to právě jako schůzka z divadla byla, tak jsme jako říkali, no tak kavárny, ono už bylo celkem pozdě, tak nebylo pozdě, ale úplně jsme jako věděli, že kafe v tuhle dobu už se nepije. Tak jsme si řekli, pojedeme do Frýdku, my jsme byli jako 4, jo. Pojedeme do Frýdku a projdeme se, no a to bylo, jako bylo to super, super rozhodnutí bych řekl.
0: No... To jako čumím. Já vím, že bys chtěl kafe příště, jo? A byly by tam i ty kavárny kolem Olešné, třeba už jako zavřené, nevím, jako mají otvíračku. No. Tak ten bazén, co tam funguje, tak má automat výdejní.
1: Tak promiň, to tě zklamu.
0: A ten by mohl snad aspoň do 8
1: ten fungovat. Bazén byl do 24.9. zavřený z důvodu technické a čistících a tak dále. Jako
0: aha.
1: Prostě výluka, měl výluku.
0: Tak to vám blbě vyšlo.
1: To tak většinou ty bazény mývají, ale no. Takže
0: jo,
1: ono to tak je, prostě nevadí, hele, okay, nevadí. Okay. Je to jako zkušenost, já jsem byl za ní rád, jo. Vím, že to tam je fakt jako hezké a teď to prostě vím. Jo, stejně tak, jako mě normálně dneska ráno překvapilo, když jsem jel do rádia, že už je jako tma ráno. No, až, ne, ale no.
0: Ty jsi jezdil ještě za světla, nebo jak?
1: Já ještě včera přijel za světla, ale jako ne, musím říct, že dneska ráno už jsem si toho všiml, že opravdu jako je tma tmoucí.
0: Ale tak chytni se, protože já vycházím z domu ve 4 hodiny a 20 minut.
1: Tak ty máš tmu ale celou dobu, ne? I v létě.
0: Ne?
1: V létě už je ve 4.20 světlo?
0: No.
1: Ne.
0: No tak já, když chodím v létě na tramvaj a jezdila jsem stejným spojem,
1: no.
0: Tak bylo vidno.
1: Fakt?
0: Tak viděla jsi. Neříkám, že bylo úplně vidno, viděla jsi na cestu.
1: Tak viděla jsem, dobře.
0: Viděla jsi na cestu.
1: Děkuji ti, chlape. No nic, tak prosím vás, dobré ráno přejeme. Monika a Honza, my jsme připraveni, posíláme, servírujeme další pecky.

0: Jo, no DJ Snake, tak Fresh Radio, 6 hodin k tomu 20 minut, dobré ráno vám přejeme, snad pohodové.
1: Dobré snad ráno, no snad jo, no, no snad. Jako pozor jo, když si to vezmeš, tak my jsme, přijde jako by to bylo včera, co jsme oznamovali, je tady pondělí, zvládněte to, pondělky jsou těžké, a najednou je čtvrtek, to znamená, jak my říkáme, malý pátek. Zítra je pátek.
0: Nevíš ani, jak se to stalo, jo?
1: Nevím vůbec, no. Ale víš co, mě to těší, protože já už jsem to avizoval. Já mám tento víkend, co bude, tak po strašně, strašně dlouhé době mám volný ten víkend.
0: A ty jdeš hnedka na tu chatu na Morávku v pátek, nebo kde se tam přesouvá celá vaše velká
1: familie? Familie se přesouvá v sobotu, jo? Musí se zařídit ještě spoustu věcí, to víš, Moni, to není jen tak, koleno, jo?
0: Počkej, koleno, jakože nakoupíš řízky, koleno, nebo tam třeba rovnou budete dělat sele.
1: My dovezeme
0: na zahrádě.
1: No, selátko, no, na zahrádce selátko bude taky, jo, to jako bude, ale kolena jsou jako zvlášť, jo.
0: A vy budete žebra, mít ta kolena i prase?
1: No jasně, tak my jsme velká rodina a především jakoby, jo.
0: Dobře,
1: jo.
0: Takže i bečko si narazíte.
1: No tak a tak, to, o tom není pochyb.
0: Fakt, jo?
1: Samozřejmě.
0: Okay, no my to tak praktikujeme mám, totiž s rodinou. Že mám, tak,
1: právě,
0: jako
1: mám právě za úkol zajet ještě pro jedno plzeňský, jo. A řešíme, jestli 15 nebo 30.
0: Ta 30, 15 máte málo, ne? Než
1: no, strejda dokonce řekl, že 50, jo. Takže jakoby...
0: Počkej, to se dá velice rychle vyredukovat, jo. Ten problém ti vyřešíme raz dva. Kolik vás je chlapů?
1: Milan, já, Radek a i určitě přijde ještě Tomáš, takže chlapi budeme 4.
0: Jenom 4, když je vás tolik, dobře, tak co babi pijící pivo, kolik?
1: No, těch tam bude dost.
0: Jo, oni jako nekonkurujou chlapům, víme, ale
1: no,
0: třeba
1: ale
0: takové
1: je tam,
0: jako nebo
1: určitě
0: malé
1: si pivo si dá Renča, Hanka, Terka možná, Terka spíš ne, tak Verča, Kiki, no... Má, no tak to je tak jako pět žen, co pijou pivo 100%, takže je nás 9.
0: Teoreticky 9 lidí, no. Kteří pijete pivo a jste tam na kolik večerů?
1: No na jeden. Ale,
0: na jako, jeden.
1: Ale dlouhý, to bude dlouhý, my začínáme jako víceméně
0: od oběda. Jedete až do noci.
1: Jedeme až do rána, Moni, to tě
0: no,
1: opravím.
0: Já bych dala 30, 50 bude asi hodně.
1: 65, jako, já nevím, jestli jako to tak, bude stačit.
0: Když vás je 9, kolik to vychází na jedno, počínej, lehká násobilka.
1: No,
0: chceš to i s těma půlkama?
1: Víš co, když si to vezmeš, tak kdybychom koupili 50, tak to vychází na 11 piv pro každého. To není nereálné.
0: No dobře, ale zase lepší se nechcete upít, ne?
1: Moni, lepší vyhodit zbytek, než jako, aby chybělo. To, co si budem, tak to je. A bude prase.
0: Ty vypiješ 6 piv úplně s přehledem, co?
1: No úplně na pohodu.
0: Ještě na pohodu.
1: Jak se jedná o prazdroj, tak nemám
0: no,
1: problém.
0: No, tak možná, ale víš, co teorie správná se to je.
1: Že?
0: Radši ať je víc,
1: radši
0: než kdyby chybělo.
1: Radši rozdáme sousedům přes plot, než aby chybělo.
0: A utužíte si vztahy, což je důležité, takhle v té vaší zahradkářské kolonii.
1: No je, to se musí. No,
0: tak jo, tak.
1: To je chatařská, pozor.
0: Takže 50.
1: Jako, asi jo, no.
0: Takže 50, dobře.
1: Jo, no.
0: Tak jo.
1: Tak schválně, prosím vás, kolik stojí, jestli někdo víte, kolik stojí 50 plzeňského? Máte mě tady jako někdo přehled, chodíte někdo do toho velkého obchodu, kde se nakupují ty bečky jako? Dejte vědět, protože musím to jít jako zařídit a jenom bych chtěl vědět, kolik peněz si mám připravit.
0: A kam pojedeš, protože Ráďa proto jezdí vždycky nějak jako k nádraží, ke Svinomu, kousek od Svinova je něco.
1: Aha.
0: Ale tam možná nebudou mít to, co ty chceš, možná tam jsou,
1: ne, tak já
0: se specializují
1: jako
0: na jiné značky. Třeba,
1: klasiku,
0: víš?
1: Klasiku, do metra. No.
0: Dobře, no tak jo.
1: Tak uvidíme. Tak jo, tak prosím vás, dejte vědět, ať vím. A my za chviličku pokračujeme dále třeba s Tiestem. Dobré ráno a na zdraví.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chmel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkýdek.cz.
7: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny, tak nečekej a stahuj Moje Karolina. A apka nabitá odměnami.
8: Přijďte si zaběhat!
9: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
10: První ročník běhu na 5 kilometrů.
11: Tolik?
10: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
9: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
10: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
9: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
10: Přijďte si zaběhat.
9: To jsme měli říct spolu.
10: A vlastně, no tak pojď.
8: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
12: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
13: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit. Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický.

0: že jestli máme nebo nemáme dobrý odhad, jo? Takže Bečka stojí kolik?
1: No, mě spíš jako překvapuje, že máme dobré posluchače nebo alkoholiky posluchače,
0: no,
1: protože
0: alkoholiky
1: tady...
0: No, alkoholiky ne, jenom mají zkušenosti, Honzi.
1: Ale to jsou velké zkušenosti.
0: Z rodinných oslav, velkých rodinných oslav.
1: Řekl bych možná velké zkušenosti na zlato, protože třeba taková Jiřinka, tak ta se normálně pohybuje, řekl bych, jako ve velmi zkušených oblastech, když se bavíme
0: o pivech. A co píše?
1: V sudu, jo. Jiřinka píše, že podle ní 50 litrů Bečky toho piva z toho čtvrtého největšího města z Plzně vychází od 3500 do 4, jo. Záleží teda jakoby, kde ji koupíš.
0: Aha.
1: Jo. A potom přišel zkaz od, moment, to ti hned řeknu, od Jakuba, který je pravděpodobně maličko zkušenější v tom, že on ví jako úplně přesnou cenu a píše, že cena za sud 50 právě té Plzně vychází zhruba na 3190 korun.
0: 3190 korun, to je dobrá jako nebo špatná
1: Kuba,
0: cena?
1: No tak Kuba má lepší cenu než Jiřinka, takže já kdybych si měl jít koupit pivo k jednomu z nich, tak jdu asi ke Kubovi, že? Jiřinka říká, že Plzeň začíná na 3500.
0: Tak jo, záleží na tom přesně, ke komu chodí, že?
1: Kde? No jasně, no.
0: Třeba už, jak jsi říkal, Kuba?
1: Kuba.
0: Třeba Kuba už má domluvený nějaký přátelský vztah.
1: Jo.
0: Odtamtud, odkud bere. Jo? A že Kuba
1: má,
0: je tady.
1: Že
0: Kuba
1: benefitku,
0: už to má se slovou.
1: Jo? Že má jako i benefitku. Jo, tak jako může být, hele. Každopádně děkuji všem za tipy. Dokonce tady přišel vzkaz od jednoho posluchače, který jako doporučuje, abych si dovezl na chatu pivo ne z Plzně,
0: no, ale
1: z Brna. A to jako teda děkuji. Proti gustu žádnej, když potáče,
0: no,
1: jak
0: jasně,
1: to říká.
0: Víme, co to znamená. Ostrava ti nevoní, jo, to je škoda.
1: Brno.
0: Já vím, ale jakože ani Ostravu si nevybereš,
1: jo, takhle,
0: jo, že
1: no, kurzuješ
0: po jiných městech,
1: než to ne, to já mám s tím pivem z Ostravy velký
0: problém.
1: Mm-hmm. To jako, nebo respektive moje tělo má s tím velký problém.
0: Ale...
1: A byť jako já jsem patrioták, Ostravák, všechno dohromady, jako já to tady miluju, jo, kdyby to šlo, tak já tu Ostravu i sním, to ano.
0: Ale v tomhle ne, nevypiješ jí.
1: Ale nevypiju, bohužel, jako toto já prostě nezvládnu, no. To pardon. A ty to máš ráda?
0: Já nejsem, já nemůžu hodnotit, já nejsem žádný velký pivař, že?
1: Ale když by byla hospoda, kde by bylo jenom pivo z Ostravy?
0: Je mi to jedno.
1: Je ti to jedno?
0: Honzi, já malé pivo asi vypiju jakékoliv, jako neřeším.
1: Okay.
0: Poznám, jestli mi chutná nebo ne,
1: jasně.
0: Ale asi, víš.
1: Víš, jako mě...
0: Asi bych nepotřebovala.
1: Mě to, naše pivo strašně připomíná takové jako Karlovačko, nebo Nikšičko, nebo tady tyhle jako piva z těch jižanských zemí.
0: Karlovačko jako, mi třeba chutná.
1: Jako já vím, není to špatné,
0: ale...
1: dáš to, ale prostě víš, že jsou mnohem, mnohem lepší piva a že v tu danou chvíli prostě nemáš na výběr, tak to prostě dáš. Jako no.
0: Tak třeba vím, že doma mému Ráďovi chutná.
1: Karlovačko?
0: Ne, chutná to naše ostravské.
1: Ne tak,
0: No víš to.
1: No tak tady jedno, hele, to prostě jako, jak říkám, 100 lidí z toho chutí, jako to je v pořádku.
0: Přece jenom jde o pivu,
1: je to hasič, on hasí žízeň a má jako, má prostrach uděláno, takže to je v pohodě, jako. Nechme to být.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: Bruno Mars a Fresh Radio.
1: No jo, dobré ráno.
0: A téma pivo.
1: A téma pivo, to
0: jako
1: je...
0: Jako po ránu už pivo.
1: To je krásné téma náhodou, jako je to téma, které nás vystihuje, Češi,
0: no, hlavně
1: Čechy.
0: Je to téma, které vás spojuje, teda ve velkém chlapi.
1: Především obzvlášť před víkendem, který se neúprostně blíží. Dobré ráno, děkujeme za vaše hlasové zprávy, dobré, dobré.
0: Třeba tohle.
2: Plzeň, jo, Honzíku. Víš o tom, že ten náš Bůh, který má sochu na Radhošťu, to všechno vidí a sleduje.
0: Aha.
2: Nenaštví ho.
0: Aha, tady mluví zkušenosti.
1: Takhle, podívejte, abych vám to jako vysvětlil, já, nebo jinak, jak, takhle, jo. Jak, no, počkejte.
0: Vysvětluj.
1: Takhle, já se nemám proč obhajovat. Jo.
0: To bylo rychle, to jsem nečekala, že tak rychle uzavřeme.
1: Takhle, já jsem jako si stoprocentně jistý tím, že ano, ten náš Bůh, co je tady na Radhošti, má to pivo
0: a dohlíží, no.
1: Výborné a dohlíží na to. Jen teda prostě já s tím jeho pivem úplně nesouzním. Já si ho dám, když je třeba, když není na výběr, jo, v pohodě. Desítka i dvanáctka, jako OK, cajk. Ale nezlobte se na mě, nikdo, jo, neodsuzujte mě.
0: Zlobit se asi někteří budou, jo, ale pokračuj.
1: Ale já prostě to pivo... od těch plzeňáků, jo, můžu trošku víc.
0: Dobře, ale to není jediné pivo, které je spjaté jako s Ostravou.
1: Co, no které ještě, co tak, teda, tak to jsme vyloučili, tu Ostravu, to je špatně.
0: To si úplně vyloučili, jo.
1: No pro mě jo, no, jako, jo, ale to je...
0: Zklamání vedle zklamání.
1: Ale tady. To je pro mě, jako každý to může mít jinak.
0: No a taky, že má.
1: No
0: jako
1: vím.
0: Tady mám spoustu Adam, rozumíš, v pohodě, jo.
1: No, teď jo.
0: Radím v pohodě.
1: Jasně, je to jako chápu.
0: Tady i Lucka v pohodě.
1: No pozor, Luci Hášek, no. Jo, já to jako beru, nikomu to to nedávám za zlé, nebo jako nikomu to nevyčítám, ale prostě já to nepiju.
0: Ok, můžeme prosím už to spláchnout, je to téma a jako zaměřit se třeba na juboxy, které možná...
1: Já to spláchnu, jo?
0: Takom na ní nezapomněli, víš, tady zápalou
1: pěry. Jubox je tady, pojďme tady na něj. Klidně to dneska může být nějaká pivařská, jo? Třeba Jarošovský pivovar si můžeme dát jako tematicky.
0: Není, to by
1: šlo? Není problém, tak prosím vás, dejte vědět 77337136 telefon a my jdeme na to, za chvilku jsou tady juboxy.
3: Pošli hlasovku 77337136 Jubox Fresh Radio.
4: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Fresh Radio.

0: to je krásná písnička tohle vlastně.
1: Jako jo, i to, co jste navrhovali, že byste chtěli v jukeboxu, jako je to fajn, děkujeme za tipy, ale ne všechny jsou hratelné, jo, my přece jenom nemůžeme všechno pustit.
0: Je Tomáš píše, že bych chtěl alkoholickou.
1: A to je od Dika, myslím, ne?
0: Zelená pernovka.
1: Jo. Tak ale... Pak byly ještě i jako těžší kalibry.
0: Jo, ale jsou tady horší, to, jako je to tak.
1: Prostší a to je, jako chápete, že tak leda,
0: to nejde.
1: Leda soukromně, že bychom si zavolali a zaspívali spolu mimo vysílání.
0: Dobré ráno, přejeme Kubovi.
2: Dobré ránko, nevím, jestli to neposílám pozdě, protože jsem ještě něco řešil, ale taková další provokace. To takhle zahrát Radek z 12. Ať má Honzík ještě větší radost.
1: Chceš je naštvat, jo?
2: No. To je pořád lepší než tady ta ostravská věc. Máš pravdu.
0: Děkuju.
1: No, ale to je přesně ten případ, jo? Tam jako to není úplně jako song, který bychom mohli, ne?
0: Ne, to nemůžem.
1: Ty ho znáš, že víš, který to je.
0: Já si myslím, že moc dobře vím, který to je a že je sprostý. Takže prosím vás, my máme alternativu. Pojďme si společně zabékat. Jukebox Fresh Radio. A naladit se na víkend. Toto je Jarošovský pivovar.
1: Bílá pěna.
0: Láhe porosená.
1: Bude.

0: hlásí se Chlebičov, že dobré informace o pivu. Zítra jedu právě pro pivčo 30 litrů. Máma má dneska 70 a v sobotu bude party, tak alespoň vím, kolik budu platit díky oběma.
1: Teda ale musím říct, že Chlebouna jsem čekal, že bude jako víc
0: ne,
1: toho.
0: Ne, Chlebouna, Chlebičov se hlásí, ne Chlebouna.
1: Jo, ta...
0: Jo, tady máme, to je prostě jako...
1: Tak to pozor.
0: Chlebičovský obvod.
1: Jo, no tak to se omlouvám. Martin by šel do 50 totiž.
0: Jo, no a taky dovětek. Jo, a ode dneška za 3 měsíce ještě drý.

0: Moni, já jsem si tak jako vzpomněl, když máme ty juboxy, jo, to je chvíle splněných přání hudební. Pamatuješ si na toto?
1: Vzpomínáš si?
0: Song, no? Vánoční song Fresh Radia z roku 2024, jo? Nádhera. Tak jen tak jako kousek bych dal, jako takový teasing toho, co přichází.

0: No, někteří zníme, jako bychom už tu bečku měli za sebou.
1: Je to tak, no.
0: Marně hledáme tón.
2: Zmrzlý v gumácích.
3: Kapra z Těšína, Romanový má.
4: Honza žere Moniku Jamorusína.
0: Tady po dvou letech žádné změny, čo?
1: Ne, ne, je to pořád stejné.
5: Monika Dudová a Honza Pernický. Na Fresh Radio.

0: teda to je skandál.
1: Marika, nedej pokoj až v 9, no, chudá holka má zatím volno.
0: Nestíháme, jako.
1: Tak lehce nestíháme, ale tak minuta se, minuta tam.
0: Ne, my jsme ostraváci, no. My musíme to mít na čas všechno. Pozor, no. Jo.
2: Počasí.

0: Počasí.
1: Pěkné čtvrteční ráno 24. září. Dnes tedy teploty ty maximální v Ostravě a jejím okolí 16 stupňů Celsia, bude spíše oblačno. Odpoledne počítejte i s možností dešťových přeháněk. Jinak teploty potom kolem, jak už jsem říkal, 16 stupňů, večer a v noci klesnou na 7. Na horách dneska v maximech 14 stupňů, oblačno s deštěm.
2: Fresh zprávy.
3: Město Ostrava je podobně jako Moravskoslezský kraj připraveno převzít ostravský domov Mikasa. Zařízení pečuje o klienty s nejtěžšími poruchami autistického spektra. Letos se dostalo do finanční tísně a hrozilo, že kvůli nedostatku peněz nebude moci klientům službu dále poskytovat. Financování se ale minimálně do konce letošního roku podaří zajistit. Falešné tisíci koruny se v posledních týdnech objevily na různých místech Ostravy. Někdo s nimi platil v obchodech s potravinami a nebo na čerpacích stanicích. Prodavači falešnou bankovku většinou odhalili až na konci pracovní doby. Policie zadržela dva podezřelé. Fotbalová šance liga sice žije reprezentační přestávkou, Ostravu ale čeká fotbalová sobota. Legendární útočník Milan Baroš se po 6 letech od konce kariéry dočká svého posledního zápasu. Fresh Radio vás na zápas dostane v dopoledním vysílání. Soutěžíme o lístky.
2: Zprávy.
0: Fresh zprávy. Doprava.
1: A Fresh Radio může 4 minutky po 7 hodině oznámit, že na cestách nejsou žádné komplikace a jezdí se prakticky bez jakéhokoliv zdržení. Minimálně tady u nás ve městě, děkujeme za to, jezděte opatrně a přece jenom, kdybyste o nějakých komplikacích věděli, které vám tu cestu do práce nebo kamkoliv jinam narušují, dejte vědět do naší aplikace a nebo klidně taky na náš WhatsApp 77337136.
0: Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
2: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio! Kvíz naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
4: Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Chocoboss. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocoboss.
2: Vyhrávej skvělé ceny. Bon Appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon

0: čtvrtek, jo? Honzik, jenom ať jako víš, co nás čeká. My tak zhruba kolem 8:30 tady budeme mít návštěvu, na kterou ty se obzvláště ty se těšíš, protože tady přijdou slečné studentky s naším Lumírem Moskovským, takže čekáme takovou jako exkurzí.
1: No já udělám tady konzultace. No,
0: on zase konečně naučil, jak se dělá kafe, kdyby některá chtěla.
1: To není problém. S cukrem, bez cukru.
0: Prostudoval náš kávovar.
1: Já už vím, ano.
0: No, ne, to jako přeháním, on už to uměl včera.
1: No právě. No.
0: Ne, vlastně on to umí od doby, co se vrátil ze Sicílie a pravidelně každé ráno pije kafe.
1: No protože, pravidelně zase ne.
0: No ale častěji, než si pil, ty jsi nikdy nepil takhle často kávu. Takže teď jako téměř denně vidím, že si odmíhá dávat kafe.
1: Já jakoby říkám, že ta Itálie, ta konkrétně ta Sicílie na mě neměla úplně jako dobrý vliv vlastně.
0: Ale tohle jo. Tohle jsi přinesl jako takové pozlátko.
1: No, jako jo, ale ono, káva není zase jako úplně zdravá, ne? Každý,
0: záleží,
1: nebo
0: víš co, Honzi, já do toho se nebudu pouštět, do toho tématu.
1: To je velké téma, no
0: jako
1: já vím.
0: Někdo říká, že jo, někdo říká, že ne, někdo zase říká, že klidně 4 kávy denně, někdo zase říká, že hlavně bez mlíka. Nevím, já tomu fakt nerozumím, já ale si kafe dám, když mám chuť.
1: Je pravda, že kávu s mlíkem jako nepiju takřka vůbec, to jsem úplně jako odboural, po té Sicílii opravdu já, když už jdu i do kavárny tady, kdekoliv, tak si dávám jenom fakt maličké espresso, malinko cukru, šup do sebe kopák a je to. Včera jsem měl dokonce dvě poměrně jako v krátké chvíli za sebou.
0: Že silné.
1: Že jsem měl, já nevím, plácnu v 11 a potom jsem měl hned 2:45. Jako další.
0: Já vím, že na mě káva má vliv. Když jsem si jednu dobu odvykala, tak mi fakt stačila jedna. A já jsem potom nebyla schopná třeba opravdu usnout. Na to jsem si myslela, že když jsem to pila pravidelně, že vůbec na mě nemá jako vliv, že nějak nereaguju na to. Tak reaguju, reaguju. No ale já jsem Honzíku zakecala ještě i to, že jsme chtěli připomenout, že dneska ve čtvrtek siestě bude taky návštěva, protože k Romanovi právě jdou členové a já doufám, že i tanečníci, té velké taneční divadelní show Love to Dance, která bude v neděli v Gongu do Vítkovicí.
1: Ano, to bude pěkné poslouchání, tak rozhodně jakoby, pokud vás zajímá. Má i něco málo ze zákulisí a to jsou vždycky zajímavé informace, tak poslouchejte Romanovu siestu od 12 hodin. No a tak to je. No já už se musím, Moni, připravovat na studentky, víš, to není jen tak, jako podávat konzultace. Je to řehole.
0: A jaké konzultace budeš podávat?
1: No tak když se zeptají, pane moderátore, ty tlačítka a ty čudlíky, to všechno to ovládáte vy? A já řeknu, ano, holky, tak to je, prostě musíte na to mít jako školení, musíte na to jako mít jako hlavu.
0: Dobře, pochopila jsem, jo.
1: A chcete si zmáčknout, holky, chce si někdo zmáčknout? Já prosím, já. Tak pojď, Káťo, můžu zmáčknout si.
0: A neboj si, Honzi, já tě nesklamu.
1: No.
0: Nesklamu tě, já jim nebudu říkat, že stačí vlastně jenom jeden čudlík na mikrofon a jedna šavlička a že si vlastně vystačí s dvěma úkony.
1: Ne, to
0: nebudeme říkat.
1: To prosím tě neříkej.
0: Aby se to právě, aby ti to jako neubralo punc.
1: Ale oni budou jako holky fascinovány i tady tím vším, jako víš, tím monitorem, to vypadá, že to je jako raketová věda.
0: No jasně,
1: víš,
0: a hlavně
1: řeknu,
0: tebou, že?
1: A hlavně mnou, no. Já jako, a budu podávat jako různé jako odpovědi na otázky, které přijdou. Jako, zkus se mě zeptat na něco jako studentka. Představ si, že ti je 22.
0: A co jste studoval, abyste mohl být moderátorem?
1: No, to je výborná otázka. To
0: je skvělá, viď?
1: To jste mě dostala, slečno.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Bon appetit.

0: Jsme v té záplavě ještě, Honzi, těch informací zapomněli vlastně zdůraznit, že i JJ má tenhle týden jako takové pré, ano. Protože u něho máte možnost vyhrát si lístky právě na poslední zápas Milana Baroše a i dneska bude hledat postupujícího, jo?
1: Jo?
0: Do toho finále, kde jsou ty lístky.
1: Tak jo. Dobře, no, tak jo, no.
0: Tak jenom ať jako víš, já konečně má cenu JJ, tak je potřeba to prodat,
1: jo,
0: že?
1: Jo, právě, a já jsem s ním mluvil, on říkal, že je moc rád, že jako konečně, on si chvilku myslel, že už se tady s ním jako ani nepočítá, nevěděl a říkal, že konečně teda
0: pak
1: jako
0: ví, radost,
1: že...
0: jo?
1: No, měl radost.
0: Že on vždycky říká... tak jako podivně se to vždycky vyjadřuje, jak mu říkáme, ona si nic nechce, mu je takový, jak jestli tam bude víc ceny nebo ne, takže má rád, jo, má rád,
1: má to rád, jako, má to rád, si myslím, on je rád za každou jako takovou příležitost, kterou dostane. Víš co?
0: Tak to jsme rádi, no. Ale ty lístky nedostane.
1: No.
0: Jestli si myslíš, že...
1: já jsem to tak jako taky vycítil, že by možná teoreticky, ale
0: ne,
1: víš co, tak
0: musíme
1: jako...
0: v pátek rozdát a jsem sama zvědavá, kdo to vyhraje. Máme tam pár finalistů, kteří by se k těm lístku mohli dostat. Je tam Radim, je tam Přemek a uvidíme, kdo postoupí dneska v pátek dopoledne po 10. velké finále.
1: No, tak Jirka pracuje v rádiu, takže Jirka má na to koupit si ty poslední VIP lístky za 8 000, které tam jsou ještě. Jako,
0: oni
1: rozumíš,
0: totiž
1: jo?
0: Od Května je vyprodáno jako takové, ty řekněme, za normální cenu. Jo? Pro nás normální lidi. Ty už jsou dávno prodány, ano. Ale zůstalo tam pár takových těch
1: papalářských.
0: Pro vyšší vrstvu, jo?
1: A to je Jirka Javorský. A to je Jirka Javorský, takže v pohodě.
0: Takže
1: jako.
0: My ty lístky normálně můžeme rozdat, protože on si svoje vlastní zaplatí.
1: On si je koupí. A on vám koupí.
0: On
1: vás všechny koupí.
0: I s kolotoči.
1: No, jo. I s tím Marošem.
2: Bon appetit. Monika Dudová a Honza Pernický. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
4: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3 000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
5: Lucina al teatro. Lacrime nel buio.
2: Bon appetit. Nejčerstvější hity a keci bez umělých přísad.

0: jo, dobré ranko, je 7:30.
1: Haló?
0: Haló?
1: My víme, že tam jsi.
0: No, já tu jsem.
1: Podej hlášení, jak se jmenuješ, kolik je ti let, odkud jsi?
0: Jo, jmenuji se Honza.
1: Ne, to není otázka na tebe, mimořádně teda, co by jiní lidé. My hledáme dalšího postupujícího, takového, který by zítra mohl vyhrát právě voucher za dvojku do obchodního centra Forum Nova Karolina. Pojďme si zrekápnout, Honzi, koho máme, jo? Jenom aby to jako bylo jasné, protože v pondělí volal Daniel.
0: Ano.
1: Z Kopru, to si pamatuješ asi, ten to nedal.
0: Ano,
1: jo?
0: Nedal.
1: Tomáš v úterý postoupil.
0: Jasně.
1: Ze včerejška máme Jirku.
0: Postoupil.
1: Postoupil a uvidíme, co dneska. Abyste, jo?
0: No co dneska? Jako
1: mohli rozdávat. Takhle,
0: v globálu víme, že nám chybí ženy, jo? Že jako žen je prostě jako v globálu málo.
1: Je,
0: minimálně
1: ale
0: jako za přijímačem Fresh Rádia a myslíme ženy, které se odhodlají vzít mobilní telefon a zavolat.
1: Jo, ale rozumím tomu, že když my jsme třeba hráli o tu omlazovací kůru, tak tam zase sám si vzpomeň, že
0: jo.
1: Jako, že ženy zájem měly.
0: Docela i jo, no.
1: Tak jsou to rádia, jsou.
0: Jo, akorát takže
1: si vybírají, kdy no, se přiznají.
0: To jste celé vy prostě, jako, tak je, ale mě napadá vlastně jako, že bych rád vypíchnul to, někdo volá, tak počkej, tak schválně, dobré ráno, kdo je na telefonu?
2: Dobré ráno, volám do soutěže?
1: Ještě ne, ještě je brzo.
0: A my jsme mysleli, že jsi žena, ale
2: a taky, pardon.
1: Tak nic v pohodě. Jasné, jasně.
2: Čau.
0: No, tak to bylo rychlé. Takže prosím vás, takhle, já vysílám znamení ke všem ženám, které poslouchají Fresh Radio, aby dneska o kvíz naopak bojovala právě nějaká slečna.
1: Mm-hmm.
0: A i neslečná, to je vlastně, ne všechny ženy jsou slečné, takže to je v pohodě.
1: Tak hlavně pracujeme v rádiu, nám je to jedno, že? Škaredý moderátor, taky se to přežije.
0: To je pravda, no, jasně, no, jasně.
1: Klidně můžou volat nenamalované holky.
0: Klidně, jako úplně v pohodě. Na věku taky nezáleží, jo, to
1: ne,
0: my tady jako,
1: ne.
0: To my tady na Freshi jako neřešíme.
1: Hlasy jsou zkreslené, jo. Řekli byste, že tady Pernický má jenom 24 a já, že
0: máš jenom?
1: Mám jenom 41. Řekli byste to?
0: Ano, ale vůbec by mě to nenapadlo, jako. To ani bych nad tím nepřemýšlel. Ale tak pozor, jako, ty si myslíš, že můj hlas není adekvátní k mému věku?
1: Myslím si, že je, právě.
0: Zavři očka.
1: Ne, nemusím zavírat. To jako
0: Moni, raz, dva, tři, dobrý den, Honza Pernický, jméno mé.
1: Oči před tebou zavírat nebudu.
0: Pro jistotu, jo.
1: Když se tady chystáš na holky z exkurze, tak to je opravdu jako ošemetné tohle, ne? No, ne.
0: A je pravda, že když zavřu oči já a slyším tě mluvit, řekni ještě prosím tě něco?
1: Záleží na tom, co by si chtěl slyšet, protože já ti můžu říct i něco takovým způsobem.
0: 34.
1: A umím to ještě omladit. Dobrý den, dámy a pánové, jak se dneska máte? Co? Už tam jaspoň 31.
2: Jo, Honzíku, no tak někdo za ty chlapy musí makat, že jo? Proto ty ženské nemůžou volat.
0: Jo, no jasně, no. Tak možná to je ten problém.
1: To byl Miguel, tenhle hlas já poznám. Byl to on? Podívej se, jestli to byl. Je to Miguel.
0: A kolik má roku podle tebe, podle hlasu?
1: Miguel? 29 no. Nebo 31. Migueli?
0: A ukáž ty tu 29-ku?
1: 29 nevím, jestli umím.
0: Ale tak 20 umíš.
1: Jako jsi říkal, že to na 29 není to předchozí.
0: No, ale 20
1: takže
0: umíš, ne? To si
1: možná bych to mohla říct i takhle, možná mi je to prvé 17.

0: Máme tady jako
1: otázky, tak
0: pár obhajujících zpráv, proč nevolají ráno ženy, jo? Oni to jako chlapi vzali úplně do svých rukou, radím, jo?
2: Honziku, však my jsme se přeci bavili, že my chlapi musíme ty ženské pozývat na ta raníčka.
1: Jakože jim zařizuješ i rande, no, takhle že to oni myslíš, vlastně že jim vlastně jako zařizuje poukázky a vouchery, jo? To je o tebe hezké.
0: Pozývají jako v uvozovkách, ale jako, rozumíš, jo? Protože vlastně jako de facto ty dámy pozýváme my, ale oni jako jenom udělají, já tě zvu.
1: Ne, já jsem pochopila, jak to myslí Radim, právě, no, že taky se ptám, že je to jako pro něho cesta, jak nás pozvat taky. Že to musí zařídit on, no, tak to myslel.
0: No, ale tebe nepozve, pokud nebudeš mluvit jako ta dvacítka.
1: Radim se obávám, no, ten mě nepozve, no. No, já jsem Radima viděla a ten mě nepozve.
0: Ne.
1: Ne.
0: Počkej, z čeho soudíš?
1: To je jednak, tak je to titulovaný člověk, že
0: no,
1: to je Radim Judur Pudr Mudur.
0: A ty snad nejsi?
1: Já jsem, no, ale já jsem jenom BC, to je no, jako pro mudr, je to málo.
0: Já je to jenom BC, to stačí,
1: no,
0: ne?
1: Jako, já jsem sice studovala tak dlouho, jako bych byla inženýr, ale že nám tehdy řekli, že když se přihlásíme na vyšší odbornou, aha, tak diplomovaný specialista bude jako plnohodnotný titul.
0: Jo.
1: Tak přišli s tím, že by bylo možná fajn si dodělat. Oh, bakaláře.
0: Na to se ale minulost neptá, jo?
1: Na to se minulost neptá,
0: tak
1: no.
0: To prostě je. No nic, tak jenom připomínáme, že kvíz naopak bude už za chvíličku. Pokud tedy chcete být v zítřejším finále, tak doporučujeme být u mobilního telefonu, vyčkat na signál a volat. Držíme palce.
3: Přijďte si zaběhat. V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně, no, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
5: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
6: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
5: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
7: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
8: No, super.
7: Co no super?
8: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
10: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
11: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
12: Bon appetit.

0: Yes.
1: Zítra voucher za dvojku do obchodního centra Fórum Nová Karolina.
2: Výborně. Dobré ráno. Kdo je na telefonu?
3: Dobré ráno.
2: Kdo to je?
3: Tady Michal, ahoj.
2: Michale, nazdar, čau. Odkud voláš?
3: Z auta.
2: Výborně, tak děkujeme. Tak a posloucháš rádio, co?
3: Ano.
2: To je náhoda teda.
1: A na jaké město krásné se díváš z toho auta?
3: Na Ostravu.
1: No, výborná
2: za odpověď. Ostravu, tak to můžeš být klidně, ale i v Ústí, no. Dobře, nechme to být, v pohodě.
1: Na Ostravu.
2: Na Ostravu, aha. No tak to je super,
1: no,
2: to je
1: paráda,
2: super,
1: paráda,
2: tak
1: to jo,
2: tak děkujeme. Kvíz naopak je jednoduchý, položíme ti 10 banálních otázek, ty na ně musíš odpovědět špatně a když to zvládneš do jedné minuty, jsi v pátečním, tedy zítřejším finále, OK?
3: Dobře, pojďme na to.
2: Výborně, jestli jsi připraven, jakože jsi, tak se připravíme i my. My s Monžou jsme,
1: jdeme
2: na to, kvíz naopak startuje. Naopak. Michale, husa je partnerka kačera nebo housera?
3: Kačera.
1: K čemu slouží lžíce?
3: K čtení. Mm-hmm.
2: Výborně. Čím se živí policista?
3: Hašením požáru.
1: Na které části těla nosíme papuče?
3: Na hlavě.
2: Jaké i napíšu ve slově liška?
3: Čtvrté.
1: Co je méně? 3 plus 4, anebo 2x 3?
3: 34.
1: No, to máš taky pravdu.
2: Má dneska svátek Eva, ano nebo ne?
3: Ano.
1: V jakém měsíci je svátek Cyrila a Metoděje?
3: V lednu. Mhm.
2: Kolikrát je písmeno E ve slově elektřina?
3: Ani jednou.
1: A Michale, doplň nám, kdo dřív přijde, ten, jak to pokračuje?
2: Dobře, tak jo, jako, výborně, já jsem jako pochopil, že Michal si to jede po svém a vlastně mu to jako vyšlo, takže my ti gratulujeme, stáváš se posledním finalistou zítřejšího velkého finále kvízu naopak. Ale pozor, pozor, zítra tady na to rozhodování nebude ženský element, takže...
1: Zítra je to na klucích, jo? Místo to... mě tady no. Kukíno, Honza Kuchař, takže tvůj, Míšo, ať ti to vyjde prostě, jste tři na to.
3: Díky, tak jo.
2: Tak jo, tak nemáš zač, zítra buď připraven u telefonu a budeme držet palce.
3: Děkuju moc.
2: Ahoj, čau. No, tak výborně, finalisty máme, kvíz naopak zítra bude rozstřelen takzvaně, jo? A už budeme vědět definitivně, kdo vyhraje 2000 korun v rámci poukazu do obchodního centra Fórum Nová Karolina. No, a teď jedeme dále. Kali, jsem rád na freši, přejeme dobré ráno.
4: Kvíz naopak. Bon appetit. Monika Dudová a

0: Smet, 8 hodin.
1: Počasí.
2: Počasí.
1: Počasí.
2: Počasí.
0: A tady dobré ráno, přejeme na Freši. Dneska, co se počasí týče, v maximech ty teploty vyšplhají na nějakých 15 až 16 stupňů Celsia. Bude ale oblačno, odpoledne počítejte s dešťovými přehánky. No a pokud se chystáte na hory, tak tam počítejte s deštěm po celý den a nejvyšší teploty do 13 stupňů Celsia.
1: Fresh
2: zprávy.
1: Fresh zprávy.
2: Fresh zprávy. Desítky ostravských strážníků převzali ocenění za dlouholetou službu a mimořádné pracovní výsledky. Čtyři z nich působí u městské policie už 30 let. Slavnostní ceremoniál se konal v sále zastupitelstva města na Nové radnici. Zájem o výroční 5000 s přítiskem, kterou v úterý začala vydávat Česká národní banka, nepolevuje. Před pobočkou České národní banky v Ostravě se fronta vytvořila i ve středu, byť byla o něco menší než ten předchozí den. Hned v úterý se na internetových portálech objevily první inzertní nabídky. Ceny se většinou pohybovaly kolem 6,5 tisíce korun, některé však atakovaly i hranice 10 tisíc korun. Baník postoupil do osmifinále MOL Cupu. Dramatickou pohárovou bitvu na hřišti SK Kladno rozhodl v prodloužení Václav Jurečka. Jehož gól v předposlední minutě extra času stanovil konečné skóre na 2-1 pro Ostravany. Gratulujeme.
1: Zprávy.
2: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dvě minutky po osmé, přejeme dobré ráno taky na silnice tady u nás v metropoli. Víme, že problémy řešíte právě teď na Rudné, a to ve směru na Český Těšín a Havířov. Zhruba na 289. kilometru na úrovni čerpací stanice OMV se srazily dvě nákladní vozidla. Počítejte tedy na průjezdu se zdržením. A další informace můžete posílat na telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
1: Doprava?
2: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik, od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro CZ. Odborníci na ochranu fasád.

0: Až bude sobota a neděle, my vás zveme na spoustu víkendových pořadů, mrkněte na web aplikaci. Sobotu v neděli dopoledne TikTok s Honzou Foltýnem, věci ohledně toho, co se třeba mění, nebo jaké jsou novinky právě v tomto odvětví, ale neděle zase patří našemu Martinovi Chleboumnovi. Ty jsi ho dneska ráno už zmiňoval, pamatuješ?
1: Ano, vím.
0: Jsi myslela, že reaguje na cenu bečky piva?
1: Je to hlavně, víš co, jako teď jsem jenom chtěl říct jako bokem, že to je geniální důkaz toho, že Fresh Radio o víkendu je činné.
0: Je, velice, jo, velice. Martina si tady dokonce v neděli o víkendu živě, to znamená, že tady doráží,
1: tady je, z masa a
0: že je tady z masa a kostí a má mašinérii a v té nedělní budete řešit a je mi to líto, že to musím říct nahlas, ale jednak jsou to 3 měsíce do Vánoc, jak jsme se dneska díky
1: Fresh-ákům
0: dozvěděli.
1: Super, jako náhodou.
0: No, takže už bude potřeba řešit takové ty věci, jako je přezouvání pneumatik a tak dále. O tom i nedělní mašinérie.
1: Ano, třeba, ano.
0: Mimo jiné.
1: Martina k tomu poslal nějakou jako písničku,
0: jo, chtěl vás odklasit. Moto už přede, palivo hoří, pár
1: koňských sil se do asfaltu zaboří. To je to AI, prostě to je, to není dobré, no, ale jakoby my víme, že Martin to myslel dobře, jo, tak chtěl jakoby poslat k tomu průvodní písničku. Já si ale myslím, že k tomu, že opravdu do Vánoc zbývají 3 měsíce přesně, by se hodila maličko jiná píseň, jo, já mám jako takový no a ježiš.
0: Fakt, jo.
1: Já když slyším toto, tak normálně se mi ježí chlupy na zádech a říkám si, ano, měl bych řešit to přezutí už, třeba. Tak i o tom bude Martin mluvit, že jo?
0: No to jo, ale jako opravdu my 24. září budeme pouštět zimní vánoční song?
1: Moni, je to tradice.
0: Jaká tradice?
1: Je to naše tradice.
0: Ne, to je tak maximálně tvoje tradice.
1: Ne, samozřejmě, že ne, no to je ještě brzo, já jenom jako, to je taková ochutnávka toho, co už za měsíc, ale jako bude.
0: Bude jako standard,
1: no, jako
0: tak.
1: Už to bude nabíhat, no, do standardního režimu, přesně.
0: Mariah Carey hledá zase ty své podvazky a červený obleček.
1: Ona už otevírá šatnu, jo, ona už otevírá šatnu, takže i to přijde. Nebojte se, my vás ještě trápit nebudeme, Clean Bandit a Zara Larsson právě teď.
2: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio. Fresh Radio.

0: to je krabička, která hraje muziku. Častokrát si říkáte, a rádia zaniknou, protože nehrajou to, co chceme my slyšet. Ne.
1: My to nepřipustíme.
0: My to nedovolíme.
1: My to nechceme.
0: My to neděláme.
1: Neděláme
0: my a... hrajeme to, co chcete.
1: Přesně. I to, co chceme my.
0: I to, co chce tady Monča Rudová, jo?
1: A dneska proto ta nejlepší z rána.
0: Ano,
2: to nejlepší z rána.
0: Zítra, kdyby tady byl Honza Kuchař, nebo jakože on tady bude.
1: Tak si udělejte svoji další verzi.
0: To by byly svatební fláky, jenom to ne. Já jako mám Honzíka rád, ale tu nejlepší z rána nechám na tobě. Jo? Dneska to nebudeš mít jednoduché v žádném případě, protože dneska se bude rozhodovat o té nejlepší od Bruna Marze.
1: Až z Marzu
0: to budeme tady řešit, takže pozor, nebude to jednoduché. Navíc ty si říkala, že by si chtěla třeba někdy rozhodovat i mezi Madonou. Moni, promiň, jako já bych nerad usnul. Já teda Madonu ve svém žebříčku oblíbenosti interpretek zpívajících hudbu nemám.
1: V pořádku, já jsem ji poslouchala hlavně v době její největší slávy a to no jsem ti jenom jako řekla to Madonna.
0: To já jsem nebyl na světě ještě.
1: Nebyl, ale já se říkám, Madonna třeba v té nejlepší z rána jako nebyla. Tady víš, ať jo, jako
0: ani nebude.
1: Nepoužíváme stejné jména. Nebude
0: jo,
1: dobře.
0: Tak ale proč by ne? Příště klidně může, jo, ale já teda jako Madonu, já nevím, co bych tam od ní vybral, mně se od ní líbí maximálně jedna písnička.
1: Honzíku, v klidu, Bruno Mars je fajn, já ho mám ráda, prostě sázej to tam.
0: Výborně, tak vydrž, není to tak jako jednoduché, jo, já to nachystám a za chvilku dostaneš na výběr.
1: No dělej, než ti přijde exkurze.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
6: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
7: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.
8: Bon appétit.
7: Monika Dudová a Honza Pernický na Fresh Radio.

0: Co dělá v našem playlistu, paní Madonna Mia?
1: Já jsem si říkal, že jsme ji tak pomluvili, pošpinili,
0: no,
1: tak
0: počkej,
1: jako se
0: počkej.
1: Zaslouží. No.
0: Ještě jednou to zkus a řekni to tak, jak to bylo.
1: Takže jsem jí pomluvil, tak si zaslouží.
2: To nejlepší z rána.
1: Ale to nejlepší z rána to bohužel není, to nejlepší z rána budeme vybírat teprve teď. Monča je připravena a dnes vybíráme hudbu od Bruna Marse, tak pojďme na to, jsi ready?
0: Jsem a takhle to cítím.
1: Tak pojďme, první věc.
2: To nejlepší z rána.
1: 24K Magic. Bruno Mars, sorry, co říkáš?
0: Fixuju a chci vědět, co mi nabízíš jako dalšího.
1: No, Grenade.
0: OK, jsem u jedničky.
1: 24K Magic
0: je,
1: stále,
0: je,
1: jo?
0: Tak.
1: Je to jako to, co
0: magic.
1: Za tebe zatím vyhrává. Je to prostě Magic.
0: Jako prostě Magic.
1: Je to Magic, dobře, dobře.
0: Pojďme dál.
1: Další věc je Mark Ronson společně s Brunem Marsem Upton Funk.
0: Jo. Zaskočeno. Moje zatím jednička.
1: Jsi si jistá, jo?
0: Jsem si jistá.
1: Jistá,
0: další.
1: Jistá.
0: Jsem si jistá, tuhle chci a pojď mi nabídnout něco jiného.
1: Bruno Mars, Just the way you are.
0: To mám taky ráda. Jo, mám ráda, ale Upton Funk zatím vede.
1: Upton Funk vede.
0: Jo.
1: Dobře, není problém, jedeme dále. Bruno Mars, look at out to heaven. Of heaven.
0: Ale Upton Funk pořád vede, Honzi.
1: No, počkej. Jako,
0: no, fakt jako jo.
1: To nemůže být takhle jednoduché.
0: No, ne, jako možná je. Pojďme rád ještě další.
1: Dobře, Bruno Mars, Marry You, to je poslední, co ti nabídnu a tohle je podle mě jako opravdu,
0: poslední,
1: opravdu majstrštek.
0: Jo.
1: Na.
0: Hezká.
1: Je hezká, co? No nemáš to jednoduché, zastavila ses na hitovce od Marka Ronsona a také Bruno Marse, Upton Funk.
0: Jo. A jsem tam pořád normálně.
1: A ani Mary U to prostě
0: ani
1: jako...
0: Ani Mary U mi nezměnilo názor. Máš ještě něco, čím bys mě mohl ohromit?
1: Takhle, jako my jsme vyčerpali zásobu, ale možná bych tady našel ještě něco, na co jsme jakoby zapomněli.
0: No,
1: a taky je to velký hit. Pamatuješ si videoklip s opičkama?
0: Pamatuju, jasně, jo? Ale nespomenu si, Lazy Song to byl.
1: To je poslední, víc už nedostaneš, tak co?
0: Hele, Honzi, jako, mé srdce mluví jasně, moje hlava a můj rytmus v těle taky prostě jak chci Upton Funk. Já vím, že je to komerční velký profláklý hit, ale
1: jsem
0: já
1: hledal,
0: mám ráda.
1: Lazy Song jsem hledal zbytečně.
0: Hledal jsem ho zbytečně.
1: Dobře, je rozhodnuto, Upton Funk je ta nejlepší z dnešního rána. Posíláme ji všem, co poslouchají. Dobré ráno!
2: To nejlepší z rána. Bon appetit. Monika Dudová a

0: Středa je středa, ale čtvrtek je taky hezký den a večer může být taky stejně jako zajímavý jako středeční večer, Honzi.
1: Tak...
0: Chápeš?
1: No, chápu, ale přísloví zní jasně. Středa je ho tam třeba.
0: No a možná je to i ten důvod, proč Talent Room, náš nový pořad Fresh Radia je ve čtvrtky, protože ve středy, chápeš, jako ve středu děláme úplně jiné věci tady.
1: No, na Freshi. Jasně, vím, já vím.
0: Jo, to třeba jsou tady...
1: Drum and Bass.
0: Ano,
1: Fatal Terror, to je
0: pro středu.
1: To je jako show, která nemá obdoby v českém éteru. To rozhodně ne, já jsem se včera vracel domů a projížděl jsem centrem a říkal jsem si, co to hraje, co to je za srdeční jako infarkt myokardu a říkám si, aha, klasicky. To je Fresh a to jako jo, ale já věřím, že tu svoji posluchačskou základnu si to jako 100% najde,
0: určitě.
1: Jako ostatně každý jiný večerní pořad na Freshi.
0: A ten dnešní je nový, my jsme se zloučili s pořadem Brick Room nově, teď už právě Talent Room, mrkněte se na web Fresh Radia, koukněte na apku, já vám můžu jenom říct, že je to pořad o světě elektronické hudby, DJingu, nové generaci a talentů.
1: Mm-hmm. No, ono to jako z toho vyplývá, z toho názvu Talent Room, že jo?
0: Ano, přesně tak.
1: Takže já, jelikož talent mám, tak jsem si říkal, že bych jako přišel do tohoto pořadu.
0: Prosím si, Pernický, ty tady nemůžeš být Imrvére jako všude,
1: a teď
0: chápeš?
1: Já tady nejsem Imrvére, já jsem tady jenom ráno a právě...
0: No.
1: A právě proto si myslím, že by bylo jako možná i fajn, že bych navštívil večerní pořad a něco o tom talentu jako řekl.
0: Ok, ty zkus možná přehodnotili tuhle myšlenku, ale fakt, že dneska se zdržíš i po 9. hodině, protože my očekáváme návštěvu. On za už potutelně kouká.
1: Já už jsem připravený. Lumír píše sem dole.
0: Je dole a spolu s Lumírem i spousta krásných dívek a talentovaných kluků, protože přijde exkurze a já teda pro ně zdu dovolením. Jo, připrav se.
1: Tak zdi do ně. Tak jo, tak já se těším. Pa, pa, pa.

0: mluví Robbie Williams a taky Miss Monique. Viděla jsem Miss Monique někdy?
1: Miss Monique jsem neviděla, ale jednou byl pořád, to byly modelky.
0: Aha.
1: Modelky SRO, tak nějak se to jmenovalo a jedna z nich byla Monique. A já jsem si říkala, tyjo, tahle podoba jmenem Monika je jako fakt příjemná a je fakt, že to funguje.
0: Tak Moni, jako takhle, nic proti tobě. Já tě mám strašně rád, ale podobu v tobě a Miss Monique DJce nevidím jako vůbec. Jo?
1: V pořádku, já jsem chtěla jenom domluvit, že já nevím, jak ta slečna Miss Monique vypadá,
0: nevadí.
1: Ale že se mi líbilo, jakým způsobem se dá říkat taky Monice.
0: Ano,
1: jo?
0: Monique.
1: Jo, jinak se vůbec nehádám a je, že si to ty, tak já si dám tu práci, hele, si vygooglit.
0: Se podíváš, jak vypadá Miss Monique.
1: Ano, jak vypadá Miss Monique.
0: A tak se podívej, dobře, já počkám, v pohodě.
1: Miss Monique.
0: Monique Fue.
1: Fue.
0: To je jako Monique.
1: Já vím, jak se to
0: Miss
1: píše,
0: Monique.
1: DJka. No, já v sobě taky nevidím podobu. Jasně, tak je to úplně v pořádku.
0: Je to úplně jiný člověk.
1: Jako. Je to úplně jiný člověk, navíc, no,
0: evidentně tady je jasné, že
1: ročník
0: jako
1: 92, tak no, to už jsem nějakou dobu byla
0: to už
1: činná tady na tom světě.
0: Už jsi byla i moderátorka, ne?
1: No, to jsem ještě nebyla
0: ne.
1: A prosím tě, běž trošku do útlmu.
0: Promiň,
1: no,
0: já bych se...
1: jako ke starším se máš chovat vždycky hezky,
0: já se omlouvám,
1: jo,
0: ne, já se omlouvám, já teda jako, já jdu s úctou se tě zeptat, jestli už se u tebe doma topí, to by mě jako zajímalo v prvé řadě.
1: A to já ti neřeknu.
0: To nevíš ještě.
1: To já nevím.
0: Ještě si neměla potřebu
1: to zkoušet?
0: My ještě pořád
1: jsme ve fázi otevřených oken, to
0: no,
1: znamená,
0: to
1: že my spíme a pak máme dokořán otevřená okna.
0: Ano.
1: A nemám pocit, že by se začalo topit.
0: Mhm.
1: Ale jestli chceš dneska, ti to věřím.
0: Já se svou sousedkou nezdílíme tyto názory, protože já okna otevírám doma ještě taky, ale moje sousedka trpí, protože říká, že netopí se. Já jsem to ještě neskoušel, já nevím, ale ona ještě je bez topení. Topení nefunguje a pro ní prý už je zima. Na druhou stranu já vím, že proto, aby se zaplo ústřední vytápění, musí být minimálně 3 dny za sebou pod 15 stupňů Celsia, což vlastně ještě nebylo,
1: ne.
0: Takže topení podle mě ještě funkční nejsou.
1: No,
0: ale
1: tak
0: já potřebuju se zeptat jako frešáků, protože ti mi to potvrdí na 100%. Prosím vás, vy všichni, kteří máte ústřední topení a topíte doma, v bytech, kdekoliv, funguje to už nebo ne?
2: WhatsApp 77 337 136.
0: To je důležité téma, protože já to mám prý vyřešit, jakožto muž z patra, jo, já bydlím jako jediný muž na tom patře, tak jsem to dostal za úkol vyřešit, jakože tohle je technická věc, kterou bych měl jako já vyřešit, tak potřebuji nejdřív vědět, jestli už se topí nebo ne. Hele, a je to tady. Ahoj, topí se, bydlím v Porubě. Ahoj, Roman píše, v Porubě se topí už tak 4 dny.
1: Já mám zprávu z Pustkovce ještě. Tady taky topíme, ale my jsme rodinný dům a máme krb.
0: Krb, no, tak to
1: takže si
0: to ne, to nechceme. Hele, pozor, nazdárek, v Porubě 8. obvod topí už 2 dny. Tak počkej, máme jenom Porubáky tady, já chci. Bydlím u Komeňáku a už se nám topí 3 dny. Heč, výborně, děkujeme.
1: Ty jsi našel špatnou tu
0: Martin,
1: lokaci.
0: Ústřední topení mi funguje, když zapnu kotel. No jo, no tak to... Jasně, no tak to topí i v červenci, že jo? Tak prosím vás, Mariánské hory topí.
1: No vidíš, tak ty tady na Stodolní a netopíš.
0: Friedland nad Ostravicí topíme. No dobře, tak jo, tak na Stodolní se netopí ještě. Tak,
1: no jo, no, tak jiná část, jiný mráv.
0: Jo, jo, jo, jo, nemáme prachy. Tady v centru nejsou prachy.
3: Kvíz? Naopak. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v metropoli.
4: Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz.
3: Vyhrávej skvělé ceny!
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: Přijďte si zaběhat!
5: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
6: První ročník běhu na 5 kilometrů.
5: Tolik?
6: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
5: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
6: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
5: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
6: Přijďte si zaběhat.
5: To jsme měli říct spolu.
6: A vlastně, no, tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
9: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
10: Kde?
11: Tamhle.
10: Ten má ale klapy.
12: Je, tam je dinosaurí mláďácko.
11: Mimino stegosaura.
10: On chodí.
13: On je živý.
12: Hoši, velké řeče s průlízkami.
10: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
13: A dívejte, tam je ten velký.
11: Ten má krk až do nebe.
9: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
14: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
3: Nejlepší snídaňové menu v metropoli. Bon appetit!

0: pochopíte, že moderátor v rádiu nemůže být nervózní, protože na něho nikdo nekouká, jenom ho lidi poslouchají. Tak je to jako přesný omyl, protože my jsme už avizovali, že dneska v rámci našeho ranního vysílání do studia dorazí posádka ze školy. Já si myslím, že můžeme klidně říct, jaké školy. Holky, já vás zdravím, první vaše jméno, prosím.
1: Tak zdravím, já jsem Terka.
0: Terka.
2: Zdravím, já jsem Emma.
0: Terka a Emma, výborně. Takže holky, z jaké školy jste dorazili teda?
2: My jsme dorazili z Aholu, střední odborné školy, která se nachází ve Vítkovicích.
0: Mm-hmm. Výborně, já jsem na Ahol chodil, ale na tu druhou, já jsem chodil na hotelovku. Takže jakoby jste vlastně moji skoro, to je super. Holky, až budete jednou dospělé, velké a budete pracovat, tak co by to mělo být? Protože evidentně studujete v oboru, který má k rádiu blízko, tak co by to podle vás mělo být, co byste tak jako chtěli dělat? Tak Terka třeba, pojďme.
1: Já nevím, tak...
0: No, tak výborně, tak to je dobrý začátek, výborně, tak Emma, Emma tuší, že jo?
2: No já vás taky netuším teda upřímně, ale samozřejmě bych chtěla pracovat někde v médiích nebo takhle.
0: Mm-hmm. Je tady někdo z vás, protože vás je tady víc ve studiu, kdo by tak jako věděl, co by chtěl jednou dělat? Výborně. Lumčo. Tak jak to teda je? Jako, tohle je jako těžké. Já vím, že ono někdy v tom brzkém věku rozhodnout se na to, jako co by chtěl člověk dělat, je těžké. Moni, ty jsi věděla? Co bys chtěla dělat v 17, 18?
3: Já jsem věděla, že budu mít jinou práci, než je standardní, takže to já jsem věděla.
0: No počkej, a směrovala jsem k uměleckému.
3: No to je to, já jsem věděla, že nebudu chodit tak jako do práce stejně jako jiní lidé, že budu mít asi nepravidelnou pracovní dobu.
0: Aha.
3: A věděla jsem, že to bude umělecký směr a od toho jsem se potom odpíchla.
0: Tak krásné, no a dívej, jak jsme skončili hezky.
3: No právě, jak jsme skončili hezky.
0: Jenom máš nějakou ty otázku, co by tě jako zajímalo, protože já tady koukám, že holky koukají stejně jako já. Úplně.
3: Jo. Mě by zajímalo, kdybyste holky měli možnost připravit teda akci, tak jak vy se učíte, zorganizovat akci, dejme tomu nějaký koncert nějaké hvězdě a pomáhat, co se týče marketingu a dalších věcí, které vy studujete, tak kterou tu celebritu byste si vybrali, s kým byste se chtěli potkávat backstage a vymýšlet akci, koncerty?
2: No tak jestli můžu začít, já to mám jasné, já mám svého favorita repera Viktora Šína, takže samozřejmě ho bych zastupovala ve všem vždycky.
0: Aha, Viktor Šín, dobře, Teres, a ty?
1: Já myslím, že Sheen anebo Kalin, my jsme takové jako v tomhle dost podobné, takže...
0: Tak počkej, tak já něco od Viktora Sheena dám, ne?
2: Jo.
0: To by bylo takové, jako to se hodí podle mě, ale já počkej, tak co dáme? Tady se všude zpívá sprostě, já musím jako, tak dáme, dívej, Kalin, Viktor Sheen, Cikády, může
2: to
0: být?
2: To by šlo, ano.
0: To by šlo, výborně. Tak jo, tak my moc děkujeme, že jste dorazili, že se koukáte na naši práci, protože ono to je jako zajímavá práce a třeba se jednou u toho mikrofonu potkáme jako kolegové. Tak jo, tak pojďte všichni, jestli můžete, pojďme se rozloučit s ranním vysíláním a všichni, co tu jste, řekněte na tři ahoj, jo? Raz, dva, tři.
4: Ahoj!
0: Díky moc!
5: Čas běží rychle, když se člověk

0: vyhlídaná, prosím tě. 9 hodin, takže já jediný tady pracuju, výborně to víme.
1: Už jsem tady, hele.
0: Marika je taky připravená, ale ještě předtím to, co musíme splnit, jsou zprávy, tak pojďme na to.
2: Počasí.
0: V Ostravě a okolí dneska v maximech 15 až 16 stupňů Celsia, bude spíše oblačno po celý den, později odpoledne i možnost lokálních dešťových srážek. Pokud se dneska chystáte do hor, Jeseníky nebo Beskydy, 14 maximum.
2: Fresh zprávy.
1: Město Ostrava je podobně jako Moravskoslezský kraj připraveno převzít ostravský domov Mikasa. Zařízení pečuje o klienty s nejtěžšími poruchami autistického spektra. Letos se dostalo do finanční tísně a hrozilo, že kvůli nedostatku peněz nebude moci klientům službu dále poskytovat. Financování se ale minimálně do konce letošního roku podaří zajistit. Falešné tisíce koruny se v posledních týdnech objevily na různých místech Ostravy. Někdo s nimi platil v obchodech s potravinami a nebo na čerpacích stanicích. Prodavači falešnou bankovku většinou odhalili až na konci pracovní doby. Policie zadržela dva podezřelé. Fotbalová šance liga sice žije reprezentační přestávkou, Ostravu ale čeká fotbalová sobota. Legendární útočník Milan Baroš se po 6 letech od konce kariéry dočká svého posledního zápasu. Fresh Radio vás na zápas dostane v dopolední vysílání. Soutěžíme o lístky.
2: Zprávy.
3: Fresh zprávy. Doprava.
0: Dobré dopoledne, 2 minuty po 9. Přejeme taky na silnice v metropoli. Pozor si dávejte ve Studence. Srazilo se tam osobní auto s nákladním nedaleko Lidlu na kruhovém objezdu. Pozor také v Ostravě na Lidické ulici ve Vítkovicích, 2 osobní automobily. A opatrní buďte také stále ještě na Rudné ve směru na Český Těšín a Havířov. Srazily se 2 nákladní auta na úrovni čerpací stanice OMV. EMV vlastně je to správně. Takže děkujeme opatrně, kdybyste během dne bourali nebo měli jakékoliv jiné komplikace na silnicích, dejte vědět na naše telefonní nebo WhatsAppové číslo 77337136.
1: A teď už Marika, ty Honzi ses dočkal, necháváme ti na pospas celou skupinu exkurze, to znamená, že můžeš tady pokračovat dále a odpovídat na všechny dotazy, na které ses těšil.
0: Ano, začínají bezplatné konzultace, děkujeme.
1: Doprava. Mějte se.
3: Doprava. Ať už vás čeká cesta do práce, za rodinou nebo na dovolenou, myslete na bezpečné obutí. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
4: Dětský koutek Pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku Pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás.

0: Astro, zábava.
1: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Skandál!

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska na Freši, samozrejme v Škandále s Marikou, začneme Bradom Pittom a správou, ktorá trochu prekvapila. Herec totiž priznal, že po 7 rokoch abstinencie sa opäť vrátil k alkoholu. Tvrdí však, že pije s mierou a dávaniu si pozor na množstvo venuje veľkú pozornosť. Brad pritom v minulosti otvorene hovoril o svojich problémoch s alkoholom a absolvoval dokonca aj liečbu. K abstinencii sa rozhodol v roku 2016 a neskôr priznal, že vtedy potreboval poriadny reštart. Aby toho nebolo málo, už pred svojim priznaním ho fotografi zachytili s pohárikom na svadbe Taylor Swift a Travisa Kecleyho. Takže Brad nám vlastne len potvrdil to, čo už fotografi dávno vyňuchali.
0: Skandál s Marikou. Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz. Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Radio. Jsme metropolitní rádio.

0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: No a do tretice v škandále na Freshi tu máme ďalšiu hollywoodskú hviezdu, ktorá rozšírila svoju rodinu. Natalie Portman sa stala trojnásobnou mamčou, s francúzskym hudobníkom privítali svoje prvé spoločné dieťa. Herečka má z predchádzajúceho manželstva už dve deti a svoje súkromie si veľmi stráži, svoje deti nechce vystavovať médiám ani sociálnym sieťam a hovorí, že im chce dopriať čo najbežnejšie detstvo. Žije v Paríži, kde si podľa vlastných slov užíva väčší pocit súkromia a počas tehotenstva sa vraj cítila dobre a mala dokonca viac energie, než čakala. No, neviem ako vy, ale ja by som takú energiu počas tehotenstva brala všetkými desiatimi.
0: Skandál s Marikou.
2: Buongiorno, amici. Ciao, Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
3: Přijďte si zaběhat.
4: Sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no tak pojď.
3: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
6: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
7: Od prvního školení, přes bezpečnostní a hasící vybavení, až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
6: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
8: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz.

Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz. All day, every day.

0: Přijďte si zaběhat!
1: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
3: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
4: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: JJ, aneb trocha sarkazmu, ještě nikoho nikdy nezabila.

0: Doprava. Doprava.
1: Dobré dopoledne, tady jsme správně. Doufám, že i vy. Dvě nehody v regionu, jedna, možná už jste o ní slyšeli dříve, možná ještě platí, možná už ne, a to na Novojičínsku u obce Studénka. Před Lidlem, no jasně, čtvrtek začínají akce, osobní nákladní auto. A relativně čerstvá nehoda je v Karviné na Nádražní ulici, tam dvě osobní auta. Kousek od, co tam je poblíž, nějaký, jo, nádraží, ale tak řekněme třeba 200 metrů od nádraží na té ulici zvané Nádražní. A ještě přidám jeden poznatek, zřejmě se stahují přes Ostravu teď vojáci z dnu na to, protože jsem měl kolonu několika vyloženě vojenských vozidel, ty velké nákladňáky, obrovské jeepy vojenské dodávky, všechno v takové té hnědo nějaké barvě. No jo, ale teď mi došlo, dny na to už byly před 5 dny prakticky. Tak nevím, tak možná se něco děje.
0: Doprava. Nejnovější informace z dopravy vám přináší K&K Pneu, protože na cestách rozhoduje jistota. K&K Pneu má skladem pneumatiky pro všechny vozy, dělá odborný servis a jejich tým vám vždy poradí. Ostrava a Šenov nebo rajpneu.cz. Tam začíná bezpečná jízda.
2: JJ, Jirka a Javorský na Fresh Radio.

0: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
1: No, super.
2: Co no, super?
1: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
3: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
4: Ty vogo, T-Rex!
5: Kde?
6: Tamhle!
5: Ten má ale klapy!
4: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
5: On chodí!
7: On je živý!
4: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
5: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
6: A dívejte, tam je ten velký!
5: Ten má krk až do nebe!
3: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
8: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
9: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
10: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
11: Fresh Radio.

0: Tak, ještě než se pustíme do soutěže, tak jedna zpráva z aktuálních zpravodajských webů, která pro nás Česko nezní moc dobře a zní: důvěra v českou ekonomiku klesla. Klesla o 1% bod meziročně a níže byla naposledy loni v dubnu. Nevím teda, co se stalo loni v dubnu, že byla ještě nižší. Každopádně není to moc pozitivní, že jo? Tak doufejme, že se to zase v dalším srovnání mezi roky, co se týče třeba října tedy, takže to skočí nahoru, bylo by to lepší. I pocitově by to bylo lepší, že jo?
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: A máte možnost, už to tady chystám, se zapojit do losovačky o postupujícího posledního, vlastně do zítřejšího losování, kdy nabízíme, nebo spíš nabízíme, dáme někomu dva volné vstupy na sobotní loučení Milana Badoše s jeho fotbalovou kariérou tady v Ostravě na stadioně. Jak říkám, tahle událost je z naprosté větší části vyprodána, co se týče obyčejných vstupenek, ty už nejsou, jsou jenom lože anebo VIPka. Takže v případě zájmu samozřejmě můžete koupit i tohle, to pořadatelé budou jenom rádi, anebo zkusit štěstí. A ještě připomínám druhou věc, pokud ještě nemáte aplikaci, tak rychle stahujte, dáme jeden, dva songy a jdeme na otázku, kterou ještě nemám, musím nějakou najít.
1: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér. Radegastův šenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskidské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

0: Už doslova do písmene jenom desítky hodin zbývají do sobotního loučení Milana Baroše se svou úspěšnou fotbalovou kariérou, které poběhne v Ostravě na Vítkovickém stadionu. Dorazí samozřejmě nějací hosté, o někteří už jsou veřejní, pochopitelně tam bude spousta fotbalistů, ať už z české historie i současné ligy, a nebo z Liverpoolu, nebo z Galatasaray, z Istanbulu. No prostě bude to show se vším všady. A poslední šance teď právě přichází pro vás, kteří chcete ukořistit ty dva volňasy. Já jsem si říkal, že po čerejšku a předčerejšku, kdy chlapi museli vymýšlet a improvizovat a ne všem je tahle ta vlastnost blízká, tak půjdeme jednoduchou cestou. Nejrychlejší, ale pozor, máte úkol. Nejrychlejší, který to napíše správně. Milan Baroš očekává letos o Vánocích narození dítěte. Takže které to bude a jak se má jmenovat? Tohle všechno posílejte jen na pouze hlasovku přes naši aplikaci. Spustte aplikaci, vedle toho políčka na psaní je plusko, zmáčknete plusko, namluvíte hlasový zkaz, ten, kdo bude nejrychlejší, to znamená, které dítě a jak se má jmenovat, tak má postup v kapse.
1: Fresh Radio. Čekuj Instač a Facebook.

0: A myslím si, že s tím nemusíme dělat nějaké kriky, když jsem řekl, že to bude prostě o tom, kdo bude nejrychlejší a pochopitelně už tady asi nejrychlejší jsou. Nepouštěl jsem si, jo, takže budu sám úplně stejně poslouchat, jako my všichni teď dohromady VTRu, tak dáme prvního. První hlasovka, která sem přišla, je tady, tady tahle, tak co tam pak říkáš?
1: Zdravím, holčička se má jmenovat Vanessa.
0: No, ale já jsem říkal, které ještě, člověče, škoda, že jsi neřekl jí to číslo, jinak bys byl první, takže tenhle ten má zatím smůlu, jdeme na další.
2: Třetí dítě a bude to Vanessa.
0: Já, výborně, Dušane, ty jsi to trefil, koukám si, jestli máme všechny údaje na tebe. Máme všechno, vzorně vyplněná aplikace, takže Dušane, gratuluju, postupuješ do zítřejší losovačky.

0: JJ. Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
2: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
3: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
2: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
4: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
5: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk.ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk.ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk.ostrava.cz.
6: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ.
7: Posloucháš Fresh Radio.
8: A tady mám jedno dopravní upozornění, jenom čekám na vysvětlení. A už mi přišlo. Takže zpráva zní pro Ostraváky na sjezdu z dálnice Rudné, takto, ještě jednou, na sjezdu z dálnice na Rudnou ve směru na shopping stojí INSIT. Jsem normálně, přiznám se, nevěděl, co to znamená zkrátka INSIT. Tak už to vím. Inspekce silniční dopravy, což znamená, že vás můžou zastavit a třeba změřit sklidně emise. No, někteří by to potřebovali. Tak pozor, ještě jednou, sjezd z dálnice na Rudnou ve směru na shopping.

0: Doprava. Doprava.
1: Jsem tady ještě dostal další nápovědu nebo vysvětlení, co všechno může tenhle ten zkratkovitý subjekt českých složek zvaný INCIT. Tak začneme tedy oficiálně. Jedna nehoda stále ještě v systému visí v Karviné na Nádražní ulici, tak možná už tam ani není, každopádně kdyby náhodou, tak opatrně. A tedy upozornění zmiňované před chvíličkou v Ostravě na sjezdu z dálnice na Rudnou směrem na shopping stojí INCIT, což je Inspekce silniční dopravy, teď už můžu machrovat, už vím, co to znamená. A dozvěděl jsem se, že kromě jiných věcí můžu třeba zkontrolovat emise na místě, zvážit kamion a podobně, takže si myslím, že je mezi současnými řidiči mnoho řidičů, kteří by se tam raději vyjeli.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu, Ostrava a Šenov.
2: Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava CZ.
1: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
2: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

Jedno takové svého času v médiích, nechci říct slavné jméno, to není správné, nicméně, takzvaný dezinformátor Tomáš Čermák. Dokonce si na to kauzu pamatuju pár let zpátky, kdy ho naháněli po celé Evropě. On vlastně měl v době covidu nějaké názory, které se úplně nezhodovaly s tím, co si měli lidi myslet. A dokonce i na veřejně vyzýval k násilí na politicích, no tak to už je samozřejmě extrém. A pak ho čapli, to si pamatuju, byl odsouzen na 5,5 trestu a teď mě překvapila čerstvá zpráva, dneska byl propuštěn na podmínku, takže si odseděl 2 roky a něco. Jako chápu, že to nebyl asi žádný nějaký nebezpečný člověk, byť teda vyzýval násilí politiků. Ale tak nějak si říkám, tyjo, na to, co všechno jim dělal a kolik energie a peněz musela policie vynaložit na to, aby ho čapli, jestli to není málo. No asi není, to nemůžu posoudit. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: A vždycky jsem překvapený, když se objeví zmínka o nějakém zpěvákovi, na kterém já jsem jako dítě vyrůstal, a pak si přečtu, kolik mu je let, pak si řeknu, no jo, se podívej, kolik je to by, že jo. Lionel Richie, jedna z amerických legend, ať už s kapelou Common Arts, nebo potom hlavně na solové dráze, měl naplánováno turné na závěr letošního roku po Americe, 3 velká vystoupení. Ale čerstvá zpráva bulvárního TMZ amerického je taková, že má problémy se srdcem, takže turné je odvoláno. Nicméně vypadá to, že to není žádná velká komplikace, protože už se vyjádřil, že 18. října, tedy za kolik, 3 týdny, prakticky 4, se vrací do, tuším, Las Vegas, má svou rezidentní show, takže tam bude pokračovat dál a to turné se posune o něco dál. No tak držím palce, protože tohle je, nějak nám ubývají ti borci, kteří fakt umí zpívat.
1: JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.
1: No, super.
2: Co no super?
1: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
3: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
4: Přijďte si zaběhat!
5: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
6: První ročník běhu na 5 kilometrů.
5: Tolik?
6: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
5: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
6: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo
5: a půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
6: Přijďte si zaběhat.
5: To jsme měli říct spolu.
6: A vlastně jo, tak pojď.
4: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
7: Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily. Fresh Track. Novinka na Fresh Radio.

pořád víc a víc se blíží další volby, že jo, ještě kolik týden na něco. A tak se nelze divit, že poté, co Ostrava je doslova zalepená reklamním smogem všech možných politických stran, to jako máte problém vyjít z domu, abyste se o něco nepraštili, všude cedule, billboardy, poutače, trojnožky, třinožky. A nevím, jestli to tak bylo vždycky, přijde mi, že letos to je nějak ultra. Tak už to začíná skákat i samozřejmě jako placené propagace na internetu. A teď koukám, nebudu jmenovat stranu, protože nechci dělat žádné straně podporu, která má hlášku: chceme v Ostravě chytré parkování. Gratuluju. Já jsem z okolností včera večer byl v centru po hodně dlouhé době. Byli jsme s mojí přítelkyní na stand-up komičku Adelu Elbel, to taky můžeme rozvést. Každopádně jedete, že jo, k řece, k Bum Bum Club, jsem se neusmenout. Tak tam jsme byli. Hledali jsme místo nemoc dlouho, ale prostě musíte hodně obět, protože Ostrava se celá rekonstruuje, všude stojí technika, spousta parkoviště zrušená právě proto, že tam stojí jeřáby a podobně. Tak jsem stál na místě nakonec, ale jako relativně rychle, jestli jsme hledali 3-4 minuty, což je úplně easy job, jak se říká dneska moderně, jednoduchá práce. Stál jsem na místě, kde bych asi pokutu dostal, kdyby kolem šli páni policisté, tak jsem si řekl, no nic, tak risknu to, prostě už trošku tlačil čas, že jo, jak když máte doma blondětou slečnu, tak jedete všude pozdě. Naštěstí tedy zaklepu, pokuta nepřišla, pokud nás nevyfotilo to škaredé auto, ale tam jsem si říkal, že snad nebude mít důvod fotit, protože jsem nebyl na zóně. Ale to parkování v Ostravě, pokud by někdo přišel s myšlenkou, že opravdu bude zase místo, no tak jako fajn, ale obávám se, že myšlenka chytré parkování úplně ne. A tedy k té samotné Adele Elbel. Já mám rád sarkastický humor, byla to, tady ano, to minulý čas byl použit záměrně, byla to osoba, která mě vždycky bavila, co se týče hlavně na stojáka, tak mě to strašně bavilo, ten její humor. Ale včera jsem normálně trpěl, protože už když jsme dělali nedávno otvírání ve Frýdku toho areálu 7, 8, ten nevím, jak se to přesně jmenuje, Frýdčáci budou vědět, tak tam byla Adela jako jeden z těch moderujících a už tam jsem si říkal, ty, ona se nějak trápí, jako moc mě to nebavilo, ale budiš. A včerejší vystoupení mě přesvědčilo o tom, že buď se Adela totálně změnila, anebo prostě přijela na vlnu, kdy to není show o tom, že se bavíte na základě toho, co ona říká, ale vyloženě komunikovala s lidmi, hlavně s ženskýma, tahali tam prostě problémy vztahové, no mě to nebavilo. Popolovně jsem si říkal, že kdybych tam byl sám, tak asi odejdu. Ale jelikož jsem to dostal jako dárek, tak jsem hrdině trpěl až do konce. No, byl jsem zklamán. Adelu si vyřazuju ze svých oblíbených komiků, protože říkám, bylo to spíš takové sociálně psychologické drama. Ideálně by na ten typ vystoupení měli psát pouze pro ženy.

0: Freshmanie. Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, fanpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Secesní restaurace Ondráž ve Svojarnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti Fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky, ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos.
0: Vyhrávej skvělé ceny! JJ na Fresh Radio každý všední den od 10 do 12.

0: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
1: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
2: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
1: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
3: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
4: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Buď fresh!

Když jsme u toho vzpomínání, tak jsem teď zjistil a zapněl jsem na to, byť jsem celou dobu věděl. Včera v Praze vystoupila legendární pětice ženských amerických zpěvaček zvaná Pussycat Dolls. Já jsem si říkal, jestli ten koncert vůbec bude, protože v Americe po té, co to před rok a půl oznámili, tak bohužel byl zájem tak nulový, že celou tour zrušili, tak jsem říkal, že to dopadne asi pravděpodobně ve zbytku Evropy. Ale ne, my jsme přece jenom takový vděčnější. U nás se těch koncertů, těch amerických hvězd tolik neděje, takže pražský koncert včera večer proběhl. Ale jak jsem teď četl recenzi, no tak asi žádná sláva. Přece jenom holky se snaží obnovit něco, co fungovalo sice dobře, ale krátce. Takže, jak jsem tady četl recenzi, spíše než k poslouchání bylo jejich vystoupení k podívání. Budíš? A největší věta, která mě pobavila, největší aplaus si dívky v úvodní části vysloužili nikoli zpěvem, ale tím, že v pravou chvíli odhodili neforemné hávy. No jasně, no tak když se ženské svlíkají, tak je to vždycky lepší, že? Akorát tohle mělo být hlavně o zpěvu a ten asi úplně jakože... No co si budeme povídat, oni nebyli ex zpěvačky, oni byli vybráni tehdy na základě toho, že vypadali dobře a některým to trošku zpívalo a díky tomu fungovali jak nějakých pár let a jako užili si svůj okamžik slávy, ale navazovat na to po těch letech navíc, u některých bohužel i po těch kilech, tak jako asi to není dobrý nápad, ale muzika po nich zůstala dobrá, tak dejme jednu klasickou od Pussycat Dolls. Fresh Radio.

0: Doprava. Doprava.
1: Já vám teď došlo, že vlastně pro mě poslední zářivý čtvrtek tady v rádiu, protože celý příští týden jsem pryč. Jupi. Tak na cestách máme jednu nehodu, relativně čerstvou. Když jedete z Ostravy na Ludgeřovice, tak před křižovatkou u Ludgeřovického kostela na té hlavní cestě dvě osobní auta. A pak mi tady přišlo upozornění na WhatsApp, které zní: v Ostravě před Dakotou jsou zašití policisté úplně v křaku. No, tak píšeme Ostraváci, že jo, úplně v křaku, nejsou vidět. Teď je otázka, jestli tam měří, nebo třeba potřebovali odskočit na toaletu, že jo, nikdy nevíte.
2: Doprava?
0: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.

0: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
1: Ty vogo, T-Rex!
2: Kde?
3: Tamhle!
2: Ten má ale klapy!
1: Je, tam je dinosauří mláďácko!
3: Mimino Stegosaura!
2: On chodí!
4: On je živý!
1: Hoši! Velké řeště s průlízkami!
2: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
4: A dívejte, tam je ten velký!
3: Ten má krk až do nebe!
0: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
5: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
6: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
7: Siesta.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: Jste na Freshi, posloucháte Siestu. Dneska tady máme hned několik hostů najednou a budeme se bavit o velmi zajímavém projektu, který se jmenuje Love to Dance. Takže začneme, vítám nejprve Karolínu Veselou, ahoj.
1: Ahoj.
0: Spolu s ní je tady taky Kuba Mazuch a Vašek Masaryk, ahoj chlapi.
2: Ahoj.
3: Ahoj.
0: Tak vy jste tanečníci, před námi je velmi exkluzivní záležitost, projekt Love to Dance, který se teď vlastně dostává poprvé do Ostravy. Tak Kubo, pojďme trošku objasnit, co vlastně diváci uvidí a čím je tahle show jiná než to klasické taneční představení.
2: No tak jsme v ostravském rádiu, já to řeknu tak ostravské, je to nabombená peckovní show prostě. 20 profesionálních tanečníků z České republiky i Slovenské republiky a jeden herec Vladimír Polívka. Ten je tam zásadní, protože toho diváka vlastně provází tím příběhem. No ale jinak je to směsice latinskoamerických standardních i moderních tanců, takže fakt energie od začátku do konce.
0: Pojďme ještě vlastně rovnou upřesnit i to datum a místo pro ty lidi, kteří se tam chystají nebo zvažují, že by tam přišli.
2: No je to ostravský Gong, taková signifikantní stavba, že jo, v dolní oblasti Vítkovic a je to tuto neděli 27.
0: Kolik hodin to začíná ještě?
2: 18.00, to odstartujeme.
0: To bude velké. Tahle show mimochodem má za sebou už 630 repríz a více než 20 000 diváků, kteří už to věděli. Čekali jste, Vašku, na začátku, že to vlastně bude mít tak velký úspěch?
3: No, abych řekl pravdu, tak jsme nečekali. My s Kubou jsme teda od začátku v tomhle projektu. Kaja se přidala postupně. Pár tanečníků se nám tam změnilo, ale úspěch takový velký jsme opravdu nečekali.
2: Kamo, mluv za sebe, protože
0: Kuba to čekal.
2: Já jsem tomu věřil, protože nic podobného tady v České republice jako není.
3: A v Evropě vlastně taky ne, když si vezmeš.
2: No, jo, jsou jako tělesa v Americe a v Austrálii a tak, ale tady v České republice a v Evropě prostě je to jedinečný projekt. Já tomu vždycky jako, když se lidi zeptají, tak to říkám taková jako fakt Broadway nabombená prostě společenského tance na jevišti. A není to přehlídka jenom jako tanečku, jo, jak na vystoupení. Je to prostě s příběhem fakt unikátní.
0: Na tom jevišti vlastně bude 20 elitních tanečníků tanečního sportu, těch bývalých i těch současných mistrů, kteří mají dohromady více než 200 mistrovských titulů v tanečním sportu. Karolíno, jaké je vlastně tancovat v takhle silné sestavě v tomhle projektu?
1: No já si myslím, že pro nás všechny je to úplně super zážitek, protože všichni jsme vlastně bývalí konkurenti a rivalové. A teď je ta atmosféra mezi náma úplně jiná a jsme tam za jeden tým a užíváme si to a snažíme se předat veškerou energii divákům a je to super, oni nám to skvěle vrací vždycky.
0: Je tam nějaká tréma z toho, když jsou vedle tebe takový jako borci, nebo i pro vás kluci, je ta otázka, to už jedno, začni Karolíno.
1: No za mě vůbec žádná tréma, my si to naopak úplně užíváme, protože tím, že právě jsme všichni tancovali na nějaké vyšší úrovni, dejme tomu, tak jsme na to zvyklí. Jo.
0: Mimochodem, ty jsi zmiňoval Vladimíra Polívku, on nazval Love to Dance takovou jako poctou společenským tancům. Proč podle tebe to pojmenování show tak dobře vystihuje tenhle projekt? Pocta společenským tancům.
2: No, protože asi ty společenské tance a ty soutěže, které právě Karča zmiňovala, tak většinou jsme je zažili v tělocvičnách. A tady prostě jako to jde ne, že jako do nějakého společenského sálu, ale jako tomu masovému diváku jako na divadelní prkna, prostě, které znamenají svět. Tak tím to asi jako myslí, no.
0: Bude to velké, no. Když už jsme u toho Vladimíra Polívky, jaká vlastně je jeho úloha v tomhle projektu? Že on není úplně typický tanečník, on je hlavně dobrý herec.
2: Je to vynikající herec a když se vlastně do toho projektu přidal, už tak v průběhu, tak tam rychle zapad a donesl tam, přinesl tam prostě takovou dávku humoru, položil to trošku jako jinak a myslím si, že to je pro toho diváka ještě chytlavější, protože Češi mají rádi humor. A předtím to bylo takové jako moc možná melancholické, ale mělo to taky jako svoji nádheru. Jo, to, vlastně to vyprávění o lásce, bylo to takové jako moudré. A teď je to moudré, ale člověk to musí jako zaregistrovat, aby to nepřečil právě humor Vladimíra Polívky. Jako fakt tam sedí, protože my tam většina z nás je latinskoamerických tanečníků a to je právě takové to chytlavější pro toho komerčního diváka, prostě nebo běžného diváka. Takže je mu to blíž a plus ten Vladimír prostě tam jako přesně zapad, si myslím.
3: Je vtipnej hodně, no.
0: Ono je to vlastně i tím, že Love to Dance není jenom takový sled tanečních čísel, že ale má to svůj příběh, tak proto je tam i ten Vladimír. Tak za chvíli probereme podrobnosti, možná bychom dneska mohli i zahrát o nějaké lupeny ještě eventuálně a tím pádem, pokud tam chcete být, tak určitě poslouchejte dál Fresh. Fresh.

0: Se na Freši ladíte siestu, našimi hosty jsou Karolína Veselá, Jakub Mazuch a Vašek Masaryk. Vítám vás ještě jednou v našem éteru. My se dneska bavíme o Love to Dance, záležitost, která tady přijíždí poprvé do Ostravy. Je to velká taneční show. Jaké to vlastně, protože vy jste všichni Ostraváci, přivést tuhle show právě tady domů, jako? Jak se tančí před vlastním domácím publikem? Je to horší nebo lepší než třeba v Praze?
1: No to ještě nevíme, ta show bude v neděli, ale ne, je to čest, hrdost a já jsem si to taky tak jako přál, že prostě pokořit gong, vyprodat gong, jako, tak to je bomba, ne?
2: Máš větší trému?
1: Ne, těším se, ne, mám větší těšení ještě, já čím více lidí prostě, tak jako, já to žeru úplně.
0: A Karolína to vidí jak?
3: Úplně souhlasím s Kubou, já se taky strašně těším, jako, že jo? Fakt tady bude spoustu známých našich, takže to bude bomba.
0: Zvali jste jeho babičky, rodiče a všechny.
3: Jasně.
0: Velká sláva. Dobře, a proč si vlastně Love to Dance pro svoje další působení vybralo právě tu Ostravu? Je podle tebe třeba pravda, Kubo, že Ostrava je vnímaná jako velmi taneční město?
1: No to je. Byla, je a bude vždycky meka latinskoamerického tance.
0: My bychom tady mohli zmínit, že ty slavné taneční školy a ty slavné tanečníky, kteří tady v Ostravě působili. Dobře, slyšel jsem taky jednu věc, že Ostrava přijala Love to Dance velmi dobře a že už teď se dokonce potvrdil další termín, který bude v červnu 2027. Je to tak?
1: Je to tak, Karolino?
3: Je to tak. Doufám, že budeme mít stejný úspěch jako teď s tou nedělí.
0: Teď docela důležitá otázka, protože na tom ostravském představení se objeví taky speciální hosté. Dá se nějaké jméno prozradit už teď z těch zajímavých jmen, která se tam zjeví?
1: No já vždycky tady tyhle otázky předávám tady na druhou stranu, Karolíně, protože ty ženy o tom vždycky ví mnohem víc, než my kluci. My vedeme prostě, jo, a makáme a holky vždycky ví všechny ty zákulisní věci.
3: A máš pravdu.
0: Tak kdo ano. Se dá prozradit, Karolíno?
3: Bude tam jeden speciální host, bude to Tomáš Gál se Sabinou Karaskovou, kteří zatancujou jeden tanec, ano, v rámci show. A jsou to vlastně úřadující vícemistři České republiky, už několikanásobní, takže velmi kvalitní pár.
0: Tak to je opravdu na co se těšit. Mimochodem, co je třeba pro vás osobně taková nejnáročnější část představení a na co se v gongu nejvíc těšíte, Vašku?
2: Tak nejtěžší je pro mě asi to převlíkání mezi čísly. Někdy to je opravdu fofr. Já jsem na vojně nebyl, ale myslím si, že to bylo nějak asi podobné. A těším se asi taky na to ostravské publikum, to myslím, že bude skvělé a hlavně tam je 1500 míst, takže jsem zvědavý, jestli to zaplníme úplně celé a moc se těším.
0: Co na to, Karolína, na převlíkání?
3: Já jsem chtěla říct, že už je to skoro zaplněné, takže myslím, že to zaplníme, ale s tím převlíkáním teda souhlasím, to je nejhorší.
0: Holky to mají ještě složitější, ne? Nebo ne?
3: No, mají, protože mají třeba punčochy, které kluci nemají a na té spocené tělo je to takové zajímavé, no, občas.
0: Výborně, tak za chvíli pokračujeme Love to Dance 27. v neděli v 18 hodin v gongu.
4: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no tak pojď.
4: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
6: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
7: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
8: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.

0: Tak, jsme na Freshi, povídáme si tady o speciální show, která nás čeká, Love to Dance, a pojďme trošku vlastně rozebrat i to, jak to vypadá z pohledu přípravy. Vašku, pojďte nám nějak všichni říct, jak dlouho takový tanečník, který je oslovený tím, že bude vystupovat v Love to Dance, potom musí strávit času tou přípravou a nácvikem.
1: Já myslím, že tenhle projekt se připravoval možná několik let. My jsme se učili různé čísla asi půl roku, bych řekl, a ten poslední měsíc vlastně před první show jsme intenzivně trénovali v Bratislavě.
0: Karolíno, kolik tam každý tanečník z vás má těch jakoby vystoupení nebo tanců, nebo jak to nazvat?
2: No, my jsme to tady teď počítali s klukama a dopočítali jsme se, že přes 10, tak kolem 15 čísel má každý tanečník, no.
0: Dá se to udržet nějak v hlavě všechno, jako těch...
2: Musí, ale tak my jsme na to zvyklí, takže jako musí. Ale teď se to právě i hodně měnilo, je hodně jako nových věcí, hodně jsme to inovovali, takže i diváci, kteří už to viděli, tak si myslím, že to stojí za to vidět znova.
0: A co se stane běžně, když třeba i na normální soutěži, tam to asi vede ten tanečník jako chlap, že by se dalo říct. Když někdo udělá chybu, jestli se jako na sebe nějak podíváte a děláte jako že nic, nebo jak to by většinou je?
3: Tak si představte v říšném tanci, že baby, tak kamenušky, papír zahrajem. Ne, to prostě nesmí poznat.
0: Nesmí, jo?
3: Ne, úsměv to všechno zachrání, jakoby nic. Naopak to může jako vzniknout vlastně zajímavá situace a upoutá to porotce, upoutá to diváka prostě. Tím třeba získáte body navíc.
0: Takže se to dá vlastně brát i takhle. Pojďme, Karolíno, trošku zmínit ještě, že jsme se koukali teď zrovna, že jsou ještě pár nějakých volných lístků. Tak kde je může někdo rychle objednávat, když bude mít chuť tam v neděli zajít?
2: Tak určitě mrkněte na webové stránky lovetodance.show a tam ještě pár teda lístků zbývá, ale určitě to stojí za to, tam ten gong je veliký, ale přesto z každého místa jde skvěle vidět, takže...
0: To je pravda, vlastně gong je takový docela unikátní prostor, je to něco jiného než takové klasické divadlo. Co podle tebe, Kubo, může tenhle prostor Love to Dance přinést? To, že je to zrovna v gongu, v té monstrózní stavbě.
3: Já to úplně vítám. Od začátku jsem o tom vůbec nepochyboval, že gong je ten správný a unikátní prostě tím industriálním prostředím. A myslím si, že ta latinskoamerická scéna a i ta moderní složka, co tam jako je v tom představení, tak to tam prostě přesně zapadává. Takže může to přinést takové jako skloubení a jenom ta atmosféra, jak tam člověk vejde, tak si myslím, že bude přesně v tom příběhu.
0: Jsi byl dlouho vlastně i ve Stardance a podobně. Jak to je s tím fenoménem? Je to proto, že Češi vlastně měli vždycky rádi tanec a jenom ta Stardance ho trošku ukázala? A nebo díky fenoménu Stardance čím dál víc lidí chodí třeba i do pokročilých tanečních a podobně? Jak bys to tak jako viděl z tvého pohledu?
3: Možná bych to viděl tak, že to hodně podporuje Stardance a udržuje tu kulturu, udržuje tu tradici a je to velmi dobře. Možná už by dávno jako zanikla. To je možná moje myšlenka.
0: Že úplně znám ty příběhy těch chlapů, jak ta manželka sleduje Stardance a hned jdou v lednu potom do nějakých pokročilých, jako je, pojď, dělej, musíš se to taky naučit a dívej se, i Pavlásek tam tancoval, že jo?
3: Protože to obohacuje, fakt to obohacuje toho ducha a samozřejmě fyzicky to tělo jako taky něco zažije, naučí se nové pohyby, je to proti různým jako nemocem, ten tanec je nejkomplexnější prostě, co vědci říkají, takže to výborná jako aktivita, no, tak já bych to jako vůbec nezaházoval, ten tanec.
0: Strašná dřina taky, no. Dobře, za chvíli ještě další vstup a vy se zatím mrkněte na lístky, abyste se tam mohli v neděli přijít podívat. Fresh Radio. Jsme Metropolitní rádio.

0: every time. Na Freshi tři tanečníci ve spojení s Love to Dance akcí, která bude v neděli od 18 v Gongu, na kterou si ještě pořád můžete koupit lístky. Máme tady Karolínu Veselou, Kubu Mazucha a Vaška Masaryka. My už jsme celou tuhle akci vlastně probrali ze všech možných stran. Mě by možná ještě, Vašku, zajímalo, jestli musí být člověk úplně fanouškem společenských tanců, aby si tu Love to Dance jako užil, nebo pro koho bys řekl, že tahle show vlastně je?
1: Já myslím, že je úplně pro všechny, buď máš rád divadlo, nebo máš rád tanec, anebo Vladimíra Podivku, takže jestli jedno z toho máš rád, tak dojdi, tohle to je vlastně úplně všechno Love to Dance.
0: Tak to je parádní. Ty vlastně jsi byl, Kubo, ve Stardust, mě ještě zajímá taková ta věc, kterou hodně zmiňují celebrity, které tam jsou v roli těch amatérských tanečníků s vámi profíky. Říkali, že vlastně je to taková dřina, že hodně z nich neuvěřitelně i zhubne a tak dále. Jestli něco podobného probíhá i u vás, kteří ve Stardust jste jako ti profíci, jestli při té intenzitě a té makačce i na vás je potom vidět, že taky trošku třeba zhodíte nějaké to kilo.
2: Je to vidět i na nás, no. Já jsem byl vlastně v tom prvním ročníku 2023 a i pro moje tělo to byl šok. Já jsem tam zhubnul asi 15 kilo.
0: Fakt, jo?
2: No, protože jsem si to zažil vlastně celé, od začátku do konce. Mm-hmm. A začínáte někdy na konci července, přelom srpen, mm-hmm. a až do prosince to je 5 měsíců. Mm-hmm. Takže tak non-stop vlastně téměř každý den jdete na ty 3-4 hodiny. Mm-hmm. Jako běhejte tak na páse, že? Nebo běžte se proběhnout na kole, prostě projet. To prostě intenz a dlouhodobá jako zátěž. Mm-hmm. U toho prostě nějaká vodička a to, takže i to, že tam jako nejedeme naplno 4 hodiny, mm-hmm. tak třeba teďka, jak učíme ty středoškolské taneční, tak to je taky vlastně 5 hodin na parketě, pořád mluvení, výdej, mm-hmm. vysvětlování, mm-hmm. kroky a není to jako sportovní výkon. Jasně. Ale už teď jsem zhodil od začátku září asi 6 kilo.
0: Krásná práce. Ale i Karolina, my jsme vlastně vzpomínali, že já jako moderátor jsem Karolínu uváděl už od jejího velmi útlého věku, od 5-6 let, a tak by mě ještě možná zajímalo, kdyby, protože ta Stardance a obecně tyhle projekty taneční, jako je třeba i Love to Dance, hodně lákají i ty maminky. Pojďme trošku popsat, jak vypadá takový standardní den tanečníka, který prostě v těch 6-7-8 letech tančí naplno nebo začíná. Kolik to je tak hodin týdně tréninků?
3: No proto dítě v těch 5-6 letech to zase jako není ještě tak hrozné, mm-hmm. jo, protože ty děti by to potom úplně jako zabilo, když to tak řeknu, mm-hmm. ale s postupem času, mm-hmm. čím se to více specializuje na ten tanec jako takový, protože ze začátku je to jenom nějaká pohybová průprava, ano. tak tím více se těch tréninků přidává, až to potom jako vrcholí v nějakých fakt 6 dnech z týdnu, z těch 7, mm-hmm. a jsou to, já nevím, 3-4 hodiny fakt denně, no, je to jako hodně, no.
0: Ty jsi vlastně tancovala velmi aktivně 20 let, jsme říkali, kolikrát přišla ta chvíle, že jsi říkala, já už na to kašlu, prostě, co?
3: To jako asi nedokážu říct, no. kolikrát, konkrétní číslo, ale přišla, ty krize prostě jsou, je to náročné, je to dlouho, je to mm-hmm. vysoká, velká zátěž, tlak okolí, prostě i psychicky to není úplně jednoduché, takže čím víš se člověk dostane, tím těžší to je, no. Mm-hmm.
0: Ty, Vašku, jsi měl taky krize někdy během kariéry, že jsi říkal, ne?
1: Samozřejmě, prostě, nejenom v kariéře.
0: Takže tak, dobře, tak pojďme na závěr našeho povídání ještě jednou zopakovat, že to bude v Gongu tuhle neděli od 6 hodin večer, bude to teda fakt jako velký nářez Love to Dance, a pojďte možná na závěr říct každý jednou nebo dvěma větami, proč by podle vás měli Ostraváci přijít na Love to Dance. Kubo.
2: No, já můžu nalákat slečny na Vaška Masaryka, který se tam bude svlíkat.
0: Tak to jsme nečekali, že to je spojeno ještě se striptýzovým vystoupením. Dáme teď Karolínu a Vaška dáme nakonec. Ty, Karolíno.
3: Já to vezmu trošku seriózněji. Je to teda opravdu jedna jediná show svého druhu v Evropě a bude vlastně zatím i pro nás největší, takže to je ten důvod podle mě.
0: No a teď ty, Vašku, proč by Ostravačky, kromě toho, že tě uvidí svlečeného, měli přijít na Love to Dance?
1: Nebudu tam svlečený jenom já, takže budou tam i ostatní kluci, takže jo. To je další super nabídka, ale hlavně přijďte, protože tohle to určitě nezažijete.
0: Tak jo, děkujeme za návštěvu, ať se to daří. Mimochodem, vy do té neděle teď už máte jenom relax, nebo ještě jsou nějaké ostré generálky, poslední přípravy? Jak to probíhá?
3: No, v neděli nás čeká v podstatě půl dne zkoušek, takže, ale vzhledem k tomu, že jsme měli show zrovna před týdnem v Praze, kde máme pravidelně show, tak jsme teďka docela si myslím, že na trénování, stančení a máme už vlastně jenom jednu generálku před show.
0: No, tak paráda, těšíme se. Připomíná mi to tuhle neděli od 6 v Gongu a potom bude další termín zřejmě v červnu 2027, takže Ostrava je prostě město tance a tímhle se to jenom potvrzuje. Děkujeme za návštěvu, ať to klapne, ahoj.
2: Děkujeme, ahoj.
1: Ahoj, mějte se.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: No, super.
6: Co no super?
5: Ta rýha tady na nárazníku. Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
6: Máte auto bez couvací kamery? A chcete kameru mít? Javorsky.cz. Montáže couvacích kamer, nahrávacích kamer a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
7: Moje auto mě reprezentuje.
8: Automička IMO.
7: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
8: Automička IMO.
7: Perfektně umyté auto od 109 korun.
8: Automička IMO.
7: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
8: Automička IMO.
7: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou. House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
9: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskydek.cz. Buď fresh!
10: Fresh!
9: Fresh Radio.cz.

God is a DJ. DJ.

Fresh Radio.

0: Dnešní zpravodajství na Fresh Radio přiváží K&K Pneu. Díky objednávkovému systému si přesutí domluvíte online. Více na rajpneu.cz. K&K Pneu. Rychle, férově a vždy s úsměvem.
1: Přijďte si zaběhat!
2: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně, no, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
4: Siesta. Siesta. Siesta. Siesta.

0: Hezky našlápnutá, dobrá, čerstvá věc Maluma, Shakira a Kua u nás na Freshi. Teď tady máme příběh jednoho asi nejhoršího hlídacího psa, protože jeden člověk ze San Diega má retrievera, zlatého retrievera. No a stala se taková situace, že on byl někde na letišti a díval se domů na kamery a když se zrovna v tu chvíli shodou okolností do jeho domu vloupal narušitel, tak ten jeho pes ho nadšeně přivítal vrtěním ocasu a chtěl si s ním hrát. Dokonce přinesl i nějakou svoji oblíbenou hračku, takže velká radost pro psa, že přišel někdo sice úplně cizí, ale aspoň bude s kým si hrát. No, rodina samozřejmě uvědomila policii, takže ta za chvilku dorazila na místo a zloděje v domě našla a rovnou i zadržela a odvezla v poutech. No ale i policisté, kteří přišli na ten zásah, byli přivítáni radostně tím hlídacím psem. No tak co už?
1: Fresh Radio. Jsme Metropolitní Radio.

0: Myslím, že Madonna pořád slušně drží krok s aktuálními trendy Love Sensation, teď na Freshi ve Siestě. No a pokud nás posloucháte i ráno, což doporučuji, tak jste mohli poslouchat zajímavou debatu, kdy měl Honza s Moňou pocit, nebo možná hlavně Honza, proč jako ráno na nějaké soutěže nebo výzvy reagují hlavně muži a mocné ženy. Kdyby vás to zajímalo, tady je opakování. Best of
1: Fresh. Proč nevolají ráno ženy, jo? Oni to jako chlapi vzali úplně do svých rukou. Radím, jo?
2: Honziku, však my jsme se přeci bavili, že my chlapi musíme ty ženské pozývat na ta randíčka.
3: Jakože jim zařizuješ i rande. No, takhle to myslíš, vlastně že jim vlastně jako zařizuje poukázky a vouchery, jo? To je o tebe hezké.
1: Pozývají radíme jako v uvozovkách, ale jako, rozumíš, jo? Protože vlastně jako de facto ty dámy pozýváme my, ale oni jako jenom udělají, já tě zvu. Ale tebe nepozve, pokud nebudeš mluvit jako ta dvacítka.
3: Radím se obávám, no, ten mě nepozve, no. No já jsem Radima viděla a ten mě nepozve.
1: Ne. Ne. Počkej, z čeho soudíš?
3: To je jednak, tak je to titulovaný člověk, no že to je Radim Judur Pudur Mudur.
1: A ty snad nejsi?
3: Já jsem no, ale já jsem jenom BC, to je jako pro Mudr je to málo.
1: Já jako jenom BC, to stačí,
3: no,
1: ne?
3: Jako, já jsem sice studovala tak dlouho, jako bych byla inženýr, ale že nám tehdy řekli, že když se přihlásíme na vyšší odbornou, aha, tak diplomovaný specialista bude jako plnohodnotný titul.
1: Jo.
3: Tak přišli s tím, že by bylo možná fajn si dodělat. Oh, bakaláře.
1: No, na to se ale minulost neptá. Best of Fresh.
4: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
5: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
4: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
8: Ty vogo, T-Rex!
9: Kde?
10: Tamhle!
9: Ten má ale klapy!
11: Je, tam je dinosauří mláďácko!
12: Mimino Stegosaura!
13: On chodí!
14: On je živý!
11: Hoši! Velké řeště s prulískami!
15: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
16: A dívejte, tam je ten velký!
17: Ten má krk až do nebe!
7: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
18: Růžový slon. Největší výběr potěšení pro všechny.
19: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
20: Buongiorno amici! Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.

Lost Frequencies, Nathan Nicholson a So Much Beauty tady na Freshi. Někdy je až s podivem, jaké věci se můžou dostat mezi rekordní zápisy, třeba do Guinnessovy knihy rekordů. Jeden z takových hezkých počinů má na svědomí americká rodina, která má takovou zvláštnost. Členové pěti generací téhle rodiny se narodili ve stejný den, konkrétně 14. září. A je to teda neuvěřitelné, protože když si vezmete, že to už je pátá generace, kdy se v každé generaci objevil někdo z té rodiny, kdo přišel na svět přesně 14. září, tak mě jako zajímá, jakým způsobem se plánuje to početí, že takhle přesně to načasovat, jo, to už jako chce trošku vyšší dívčí klobouk dolů před těmi tatínky, ale asi i maminkami, že jo, že v rámci toho plánování to takhle krásně klaplo. Tak gratulujeme, pětkrát po sobě 14. září. To je pak výhoda, protože když slavíte narozeniny, tak je slavíte vždycky minimálně se dvěma, třemi členy těch aktuálních generací. Tak klobouk dolů.

0: For no mortal can resist the evil of the thriller. Michael Jackson předzvěst Halloweenu a Thriller tady u nás na Freshi. Malá předzvěst taky pro odpolední dvojku, která tady bude už po 14. hodině. Marek s Mikaelou se trošku občas škádlívají. Často se to týká taky jídla. A konkrétně teď to bylo jídlo Mikaely, které si ohřála tady ve studiu a je s tím taková zajímavá historka. Poslouchejte. Best of
1: Fresh. Dobrý, tak asi už necháme ponožky ponožkama a pojďme se vrátit k tomu, že ty jsi sem přišla a první, co bylo, tak už neřekla ani ahoj a šla si rovnou ohřívat jídlo, Mikaela, jo. A to je taky všecko v pořádku, ale prostě mě to nějak jako úplně nevonělo. Tak jsem si myslel, že tam má nějakou cizrnu nebo něco takového, co prostě mému nosu vadí a údajně to teda nebylo nic špatného.
2: Ne, já absolutně nechápu, co ti tam mohlo nevonět.
1: Já ti to řeknu, jo.
2: No,
1: vážně to chceš vidět? Protože ta mikrovlnka je funglnová, tak jestli se tam ještě nedělá barva, víš to? Jestli...
2: No tak, děkuju.
1: Jestli se ta mikrovlnka
2: děkuju,
1: nezahoruje.
2: To jsem přesně potřebovala vidět, takže ty už mě chceš prostě otrávit. Já to chápu, že po roce a půl vysílání spolu už máš na mě takzvanou pivku.
1: Ano.
2: Ale Maro, víš co, já mám tuhý kořínek, já jsem jak šváp, jo?
1: Jasně, nech pivku pivkou. Best of
3: Fresh. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
4: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly chměl už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
5: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů horce nepouští, takže se bojím.
4: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chměl v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
6: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
7: Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Jennifer Lopez a David Guetta, Save Me Tonight. Máme takové lehce deštivé odpoledne, které je před námi v rámci toho, jak jsem koukal na radar. No a kdyby vám to přišlo málo, tak dobrá zpráva pro milovníky zimních sportů, na Sněžce už dneska začalo sněžit. Ne, že by to byla úplně chumelenice, ale v rámci té výšky už se tam objevily první letošní sněhové přeháňky v rámci nové zimní sezony. Tak dobrý, ne? Za chvilku Vánoce, no letí to.
1: Buď fresh! Fresh! Fresh Radio CZ!

0: it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me. Doprava?
1: Doprava! Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneuservis. Navštivte rajpneu.cz

0: vyhledávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30letou zkušeností nabízíme až 15letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
1: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží vaří před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
2: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Je to vystřídáno, jsme tady my dva. Marika, Mikaela, Richard, tak krásné odpoledne.
1: Hezké odpoledne, i když to počasí se zase kazí, vypadá to tak nějak jako, že ponure takové. Ponure jsem možná chtěl říct, že by to bylo lepší, ale...
0: Já si myslím, že je úplně luxusně, já ti řeknu za chvilku proč.
1: Jo, tak ty máš na sobě huňu, tak je to naprosto jasné. No. Tobě je teplo.
2: Fresh Radio.

0: Tak povídej.
1: Ještě jednou krásné odpoledne, čtvrtek 24. září, víte co? A ono to venku vypadá jako podzimně. Já si myslím, že to je tím, že už podzim jako dávno nastal, ale mě to vůbec nevadí dneska.
0: Podzim včera nastal, totiž... když jsem trošku chlastal. Topíš no, už
1: bys,
0: doma?
1: Ty bys měl podzim pořád. Zatím ne. A dneska možná už budu v krbíku pěkně. A to, to je to, co jsem na to jsem chtěla navázat, protože já miluju tu atmosféru, když se zababuším doma do té deky nebo do té peřiny,
0: ano.
1: Zapalím si ten krb, ty svíčky, jo, muzika, pohoda, romantika a je to. Takže na tohle já se dneska těším a vlastně mi to vůbec nevadí, že je venku takhle.
0: Já ti úplně rozumím, já to taky miluju, když zapnu klimat a ona se rozehřeje, rozumíš, je to, fouká ten teplý vzduch, tak je to takové příjemné. I když tam ty plameny nevidím, tak mi to stejně tu místnost vyhřeje taky a bez bodelu.
1: A já jsem si myslela...
0: Protože
1: ty
0: všichni
1: máš...
0: víme, co dělá zabinec tenhle ten krb.
1: No tak dělá trošku kor, když nosíš to dřevo zvenku, no. Mm-hmm. Tak to je snad logické.
0: A ještě k tomu mokré, viď?
1: Ne, to ne.
0: Ne, máš to suché.
1: Prosím, klobouk dolů. Ne, neuč orla lítat.

0: Milý Barečku.
1: Ano.
0: Jestli si pamatuješ dobře na svoje mladá léta v základní škole, tak jak jsi na tom byl s výškou? Jako s výškou, myslím, centimetrově, jestli jsi byl poslední řadě nebo první na tělocviku.
1: Já byl někde uprostřed.
0: Byl jsi někde uprostřed, takže jsi netrpěl měli nějakým syndromem.
1: Měli jsme tam takového habána, který už bohužel mezi námi není, ale ten byl tak vysoký, že když jsme potom hráli fotbal za dorostence, tak on, když zvednul ruku, tak došáhl na ten, na břevno. Jakože na horní tyč brány. Bez výskoku.
0: Jako ono, oba dva ty extrémy, když někdo hodně vysoký nebo hodně malý, tak nejsou nic moc, že? Když jsi hodně vysoký, tak se navezeš do dveří. Když jsi malý, tak tě není vidět, každý tě přehlíží. Třeba mě přehlížíš pokaždé, když jsem tady za mikrofonem, musím na tebe mávat.
1: Já vím, já se musím dívat směrem dolů, já se nemůžu dívat před sebe, no, když na tebe nevidím.
0: No, právě. Já jsem vždycky, je to ku podivu, ale já jsem vždycky bývala ve škole v té poslední řadě. Poslední nebo předposlední, já jsem se střídala, si pamatuju, první, druhá třída se spolužačkou Verčou, ta bývala ještě menší. Takže záleží, kdo tam zrovna byl, když tam nebyla v té třídě, tak jsem bohužel byla poslední já.
1: Tak to
0: mě to hrozně štvalo.
1: Fakt?
0: Jo, tak já jsem taky chtěla
1: tak
0: být jako
1: měla vzít
0: začátku.
1: Žiličku, ne?
0: Jako v tělocviku?
1: Jo, takhle.
0: To nešlo, ne? Tak vždycky měl nástup,
1: tak aspoň štokrlu.
0: No a na konci, dobil na konci, no, slívova.
1: Fakt
0: samozřejmě.
1: Jo? Tak to je konec.
0: Prostě. Jo, je to tak.
2: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
3: Ty vogo, T-Rex!
4: Kde?
5: Tamhle!
4: Ten má ale klapy!
3: Je, tam je dinosauří mláďácko!
5: Mimino stegosaura!
4: On chodí!
6: On je živý!
3: Hoši! Velké řeště s prulískami!
4: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam!
5: A dívejte, tam je ten velký!
4: Ten má krk až do nebe!
2: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury!
7: No, super.
8: Co no, super?
7: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
2: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory Javorsky.cz.
9: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
10: Moje auto mě reprezentuje.
11: Automička IMO.
10: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
11: Automička IMO.
10: Perfektně umyté auto od 109 korun.
11: Automička IMO.
10: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
11: Automička IMO.
10: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
12: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
13: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
14: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.

0: Pravda nebo lež?
1: Nothing error, to byla výborná věc.
2: No, tak já myslím, že naše vysílání občas error je, ale to nic nemění na tom, že naše vaše oblíbená soutěž, která startuje právě teď, pravda nebo lež, už je tady a že hrajeme o 2000 korun do Umparku.
1: Ano, Umpark to je takový speciální park, kde si odskočíte a když si odskočíte, tak budete skákat tak dlouho a všude možně, kde to bude.
2: Protože
1: oni tam mají jak trampolíny, tak tam mají takové ty kostky nebo ty patvary z tepinovky, prostě můžete se tam zaplavit. Já nevím, jestli tam jsou dokonce i míčky bazenkové, anebo si dát dobrou kávu. To všechno můžete v Umparku v Ostravě Radvanicích, kousíček od HBZ-ky. A my teď jedeme soutěž o 2000 korun, samozřejmě, že přes aplikaci, takže opět vás poprosíme jméno, příjmení, e-mail a telefonní číslo nám zadejte do profilu a je tady zákeřná otázka. Je pravda nebo lež, že Mikaela doma topí peletkama?
2: OK, tak pište, drahoušci a tak dále.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
3: Secesní restaurace Ondráž ve Svijadnově, zaměřená na mezinárodní kuchyni s denní nabídkou tradičních českých i zahraničních hotových jídel a specialit. Party House Varenská, narozeninová oslava, firemní akce nebo party s přáteli v areálu beach volejbalu na Varenské? No tak určitě. Party House Varenská, vše na klíč s cateringem, bazénem a nejlepšími drinky. Sleduj naše sociální sítě a objednej si termín. Party House Varenská. Chocobos. Nová sladká zastávka v Gate Karolina. Přímo naproti fórum Nová Karolina. Čekají na vás vyhlášené mini palačinky. Ovoce v pravé belgické čokoládě, výborná káva i další sladké speciality, které si můžete vychutnat také na venkovní zahrádce. To vše je Chocobos. Bernice Grill and Wine Restaurant v centru Ostravy. Pokud milujete perfektní stejky, skvělé víno a prvotřídní gastronomii, tady jste na správné adrese. Sídlíme na křižovatce Stodolní a Poděbradovi. Restaurace, klub, pršutovar. Adrenalinové zážitky nabízí každý. My nabízíme ty gastronomické. Bernice. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny!

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Pravda nebo lež?
1: Tak já se musím omluvit, že jsem ti ukradl otázku, no tak promiň.
2: To vůbec nevadí, já ti vždycky ráda odpustím, Marečku. Ale divím se, co si o mě naši posluchači jako myslí, jo?
1: Já jsem se smál ještě před 3 minutami.
2: Honza, sice jsem neposlouchal, ale myslím si, že je to lež. Pelety jsou takové moc moderní v Kyjovicích. Aha, dobře.
1: Já myslím, Honzo, že to nejlepší, co tam kdo napsal, že pálíš plasty. To bylo úplně to nejlepší.
2: No já k tomu tady dojdu. Jirka z Opavy konkrétně, jo? Takže Jiříku, já tě zdravím, ty jsi takový můj soused vlastně. Ahoj, pelety ještě do těch končin u Horní Dolní nedošly. Mikaela pálí plasty, takže lež.
1: No. Samozřejmě to není všechno, jo. Mikaela má doma rozkráté gumy z traktoru, aby pořádně znečištila to ovzduší, tak pálí ještě gumy.
2: Tak já vám řeknu, že se trošku jako uklidníte všichni, jo. Já naopak jsem docela velký ekolog, protože miluju přírodu, miluju to, kde bydlím, takže se snažím být maximálně ekologická,
1: ano, a
2: proto udržitelná.
1: A proto si otravila všechny šťury v okolí.
2: To taky nedělám, dokonce nezabíjím ani komáry a peru opravdu jenom v ekověcech. Jo?
1: Aha, takže ty nepoužíváš
2: samo. Takže já jsem taková vlastně ezožena. No v podstatě ne, můj milý zlatý, proto se mi nestane to, co se stalo tobě, víš? A potom tady sranda, že jo? Jasně, já vím, že to byla sranda, Jiříku, já tě taky zdravím. Jo, jestli jo, tak až v příštím životě, nebo až doroste do toho věku, že už si nebude chtít. Teď ještě táhá
1: taky dobrý názor.
2: Domů suché dřevo. Neuč odla létat, to znamená, je to lež, jako víš. No, je to tak, mám prostě ráda suché dřevo, máme tam dřeva dost vždycky.
1: Super.
2: I táta něco doveze, takže byla to lež a Vláďa, koncové číslo 871 postupuje do pátečního finále, takže Umpark.
1: O 2000 korun do Umparku.
2: Uvidíme, koho zítra vylosujeme, protože víte, že to je až pátek, to už je vlastně už zítra.
1: Jo, jo.
2: No jo.
0: Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli. Přijďte si zaběhat!
3: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží. Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
5: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď. Moje Karolina. Odměny bez čekání.
0: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

Moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show. Fresh Radio. Fresh Radio. Buď fresh v Ostravě 886 a 103.6 FM.

0: začátku dnešní hodiny jsme se bavili o tom, jak jsi to měl se svou výškou, co se týká centimetrů v základní škole, jestli jsi byl první nebo poslední v řadě.
1: Byl jsem někde uprostřed.
0: Byl jsi někde uprostřed, k tomu jsme se dopátrali. Dopátrali jsme taky k tomu, že já jsem byla vždycky ta poslední většinou, pokud nechyběla ještě druhá spolužička, která bývala menší než já. No ale proč jsem o tom mluvila, proč jsem to vůbec jako začala, toto téma? Jo?
1: Já vážně netuším.
0: Já ti to hnedka povím. Nový zákon na Floridě. Kdo měří pod 157 cm, musí do sračky.
2: Amerika.
0: A teď mi řekni, jak budu jako řídit, jo? Jakože já možná mám 1,60 m. Já vždycky říkám, že mám 1,60 m.
1: Ano.
0: Je dost pravděpodobné, že mám 1,59 m, jo? Takže tenhle zákon by mě jako teoreticky minul i tak.
1: Záleží, jaké budeš mít dobré boty.
0: To jsem právě chtěla říct, že teďka nosím na takové platformičce, takže trošku vyšší jsem o ty 2 cm, takže bych to mohla zvládnout. No dobře, ale umíš si to představit? Jako jak bych měla si v srdce, jako jak bych řídila to auto?
1: Ty bys potřebovala cihlu na tu botu ze spodu. Víš, protože to je ta výška té sedačky zhruba, tak aby si potom došáhla na pedály, tak jak budeš mít tu botu, tak si musíš na gumku dát cihlu, víš, ať došáhneš na pedály.
0: Ty jsi tak moudrý, já jsem viděla, že mi poradíš, Marku, děkuji. Fresh Radio. Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz All day, every day.

0: Doprava. Doprava.
1: Aktuálně z cest v ulici na obvodu Ostrava Vítkovice, tak tam jsou dvě havarovaná vozidla, dávejte si pozor. Další máme na ulici Výškovická Ostrava, jich je tam neprůjezdný jízdní pravý pruh, překážka na vozovce, jsou tam dva osobní automobily v sobě, tak i tam prosím dávejte pozor.
0: Doprava. Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Pneumatiky mají skladem pro každý vůz. A navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen Pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
2: Že ještě nemáš apku Moje Karolina. Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
3: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro, ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
4: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
5: První ročník běhu na 5 kilometrů.
4: Tolik?
5: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
4: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
5: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
4: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
5: Přijďte si zaběhat.
4: To jsme měli říct spolu.
5: A vlastně, no, tak pojď.
6: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli bezkídek.cz.
8: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Ciao, Max Tara.
9: Rychlá rota. Marek a Mikaela.

0: Míšo, kdy jsi naposledy tankovala?
1: Myslím, že to bylo včera nebo předevčerem.
0: A co je dražší, nafta anebo benzín?
1: No myslím, že nafta je.
0: Nafta je dražší, jo. Že já jsem tady objevil strašně trapný vtípek, jako co se týká těchto těch věcí, protože tady jsem našel takové to, hledáme jméno pro chlapečka, které by znělo, jako by pocházel z velmi bohaté rodiny. Máte nějaké nápady? A tady Honza napsal Diesel.
2: Fresh Track. Novinka na Fresh Radio. Zaručeně první v českém

0: pozor, musíte zbystřit. Mám pro vás velmi, jak to říct...
1: Delikátní záležitost?
0: Ne, zajímavé info, nebo důležité info. No, poslouchejte velice dobře, jo? Není to jako fake, je to opravdu jako skutečnost. Brazilský pavouk vám může způsobit erekci, která může trvat až 4 hodiny.
1: Mm-hmm, ale bolí to prý jako blázen.
0: No to bude asi určitě bolet. A hlavně si myslím, že to může způsobit jako vážné komplikace potom, jo, že to trvá až několik hodin.
1: Já jsem o tom četl.
0: Ty jsi o tom četl, takže mm-hmm. Jsi věděl, že takový pavouk existuje.
1: Ano, ano. A myslím si, jako že... Není to špatné, třeba jako není to špatná věc, ale ty následky z toho můžou být fatální.
0: No tak to je jako bez pochyby, to vůbec si tady nerozporuju. Jenom přišlo mi to hodně zajímavé, takové k zamyšlení, že jako jestli to třeba někdo využívá, protože nevím, jak to funguje tady v tom průmyslu těch filmů pro dospělých, tak to taky asi jako
1: no to ti ani říkat, to ti ani neříkat nebudu, já to vím a je to strašné.
0: Ale já to chci vědět.
1: No tam se píchají injekce přímo do penisu na tu podporu. Když už se teda o tom chtěla začít bavit, jo?
0: No není ten pavouk teda přirozenější ekologická cesta v tom případě?
1: Já nevím, zeptej se Marsi, ta miluje pavouky.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysudmorava.cz.
3: Ha, vidíš to? Ta Honda Autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
4: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
3: Ale ne, nemusíš mít strach. V Autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
5: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
6: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

0: Pravda nebo lež? Partnery soutěží jsou ty nejvíc fresh firmy v Metropoli.
1: Sbírka. Porubská restaurace, chmelená neotřelým interiérem a kořeněná jedinečnou atmosférou. Pestrá sbírka piv, vymazlená kuchyně a vlastní food truck. Golf Park Lhotka. Ať už chcete vyzkoušet golf, adventure golf, potrénovat na drivingu, chippingu, či přesnost na putting greenu, anebo si jen skvěle pochutnat v jedné z nejlépe hodnocených restaurací v Ostravě, tady si svůj relax užijete naplno. Více na golfparklhotka.cz. Radegastův Schenk v Nošovicích. Špičkově vybavená kuchyně, beskydské speciality z čerstvých surovin od regionálních dodavatelů. Fórum Nová Karolina. Špičkové obchodní centrum se skvělou dostupností v srdci Ostravy. 220 obchodů, 30 restaurací, bister a kaváren, multikino, klubové fitness, funpark divočina a hlídaný dětský koutek. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava. Restaurace Palouk nedaleko Komenských sadů. Moderní restaurace nabízející kvalitní gastronomii, bohaté pivní zážitky a stylový interiér.
0: Vyhrávej skvělé ceny! Rychlá rota na Fresh Radio.

0: No, nevím, jestli se to postřehli, ale na sítích nám tady lítá, že zítra máme takovou speciální fresh megaparty ve Stolárně v Havířově, a kde se objevím já, objeví se taky Mikal a samozřejmě Aleš Bruna, co by nejlepší DJ ve střední Evropě, tak máme pro vás volný vstup a 500 korun na baru a pouštíme to, tuhletu soutěž na oba dva kanály, to znamená ať už na aplikaci, WhatsApp, anebo na WhatsApp.
1: Prostě kamkoliv.
0: Kdo
1: tentokrát
0: nám napíše jako první, jdu do Stolárny, tak má vstupné zadara a 5 kilo na baru od teď.
2: Marek a Mikaela. Každý den od 14 na

0: Karen Passenger a tady je Marika Michaela, rychlá rota na Fresh Radio, odpolední vysílání. My jsme právě rozdali, co jsme měli, ale zítra budeme opět soutěžit.
1: Tak dobře, poslouchejte, kdo bude chtít jeden volný vstup a taky 5 kilo na baru na naši super čupr zítřejší, tedy páteční akci. Já, Michaela, alež budu na Dostolárny v Havířově, tak zůstaňte nám věrní a možná vyhrajete.
0: Možná a možná se tam potom uvidíme vlastně všichni úplně.
1: A budeš i zpívat?
0: Možná, to tak budeme, to je
1: já taky jediné, co budeme umím. Hrát a ty budeš zpívat a moderovat a bude strašná pdel.
0: A budou nějaké soutěže i tam asi, že?
1: Já si myslím, že určitě. Něco vymyslíme, něco darujeme, uvidíme, jak se potom ještě domluvíme se spolumajitelem na místě.
0: A s Aleškem, až se domluvíme.
1: Tak to určitě.
0: To taky.
1: Až přijde.
0: Se těšte. Zítra.
1: Určitě.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Trajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.
5: Fresh Radio.
6: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
5: All day, every day.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Velmi příjemná věc.
1: Jo, jo.
0: Taková rytmická, taková akurát do našeho rádia.
1: Já bych si v další hodince chtěla pustit něco od Borise Brejchy.
0: Ano, myslím si, že ho tu potom nemáme.
1: Asi ne. Nebo možná jo, ho pohledám, někdo jasně, určitě v knihovně jasně bude. A pak ti prověm, proč nosí masku, nevím, jestli to víš nebo ne.
0: No jasně, že jo, povíme si o tom, aby o tom věděli ostatní.
1: Protože,
0: protože já to
1: ne všichni
0: vím.
1: To třeba ví. Já to taky vím. Jo, povím potom. Fresh Radio.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

0: a navíc se postarají i o přezutí, olejový servis, kontrolu geometrie nebo doplnění klimatizace. K&K Pneu. Víc než jen pneu servis. Navštivte rajpneu.cz nebo pobočky v Ostravě a Šenově.
1: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosaurí mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
7: On chodí.
8: On je živý.
5: Hoši, velké řeče s průlízkami.
8: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam.
7: A dívejte, tam je ten velký.
6: Ten má krk až do nebe.
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
0: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
9: Přijďte si zaběhat!
10: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
11: První ročník běhu na 5 kilometrů.
10: Tolik?
11: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
10: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
11: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
10: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
11: Přijďte si zaběhat.
10: To jsme měli říct spolu.
11: A vlastně jo, tak pojď.
9: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
12: Nestíháš s autem zajet na technickou? Žádný problém. Na stk-ostrava.cz si objednej pick-up servis. Vyzvednou tvé auto u tebe doma nebo v práci, zařídí technickou i emise a poté přivezou zpět. Stačí kliknout na stk-ostrava.cz nebo zavolat na pobočky v Třebovicích u Teska či v Hrabové u Makra. Čekuj web stk-ostrava.cz.
13: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House.pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
14: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Violeta na Fresh Radio. 886-103-6-105 FM, tady nás všude ladíte. A taky ještě na aplikaci DAT Plus a www.freshradio.cz.
1: Já když si vzpomínám na tenhle tu písničku, když jsem ji slyšel úplně poprvé, tak si říkám, Ježíš Maria, co to je za, nechci říct prosté slovo, a ono se
0: ale
1: to dostalo.
0: Ale jak se to chytlo, co?
1: Tak daleko, a jak se to chytlo, a Ježíš, to mělo snad na YouTube přes miliardu zhlédnutí, nebo
0: všichni
1: myslím
0: to
1: si, že to má strašně
0: to bylo
1: moc.
0: Jak Makarena.
1: To jako Makarena, Makarena je slabá proti tomu,
0: že?
1: Si myslím,
0: jo,
1: že ještě.
0: Taky bych to tak řekla. Hele, my jsme se v minulé hodince dostali k tomu, že si řekneme, proč Boris Brejcha nosí svou ikonickou masku. Ale než k tomu přejdeme, tak si myslím, že by mohli hádat naši posluchači. Jen tak prostě.
1: Jo. Tak jo, tak klidně nám napište na WhatsApp 773 37 136, nebo samozřejmě taky na aplikaci. Zkuste nám schválně, jestli víte, napsat, proč Boris Brejcha, neboli Brejcha česky,
0: ano,
1: nosí masku.
0: A negooglete to, zkuste hádat, je legrace, ne? No, tak pojďme, jo? Fresh Radio.

0: Docela dobré odpovědi tady začaly chodit.
1: Hodně dobré, dobří jste.
0: Když jsme se vás jakože ptali, proč Boris Brejča neboli Boris Brejcha nosí svou masku. A ono to už vůbec není tak vtipné, jak to vypadá. Tak
1: no, počkej,
0: řekni nám něco k tomu.
1: Já nejdřív řeknu úplně ty vtipné reakce, ty
0: no,
1: jsou dobré.
0: Dobře, tak jo, jasně.
1: Tady psal Peťa napsal, že za mladá trpěl silným akné jako zrzavý kluk v prci. Po našemu kluk nemůžu to říct, no.
0: To je jak ten jeden můj kámoš, co měl no. Akné i na zádech a proto chodil na koupaliště v tričku a koupal se i v tom tričku, aby nikdo neviděl záda.
1: No, tak jako tohle by se taky dalo pochopit, ale úplně tak to není, ale máme tady posluchače, který to ví naprosto přesně, a to je Aleš, tak já ho zdravím. Kvůli tomu, že se chtěl oddělit ostatních umělců a skryl svou poškozenou tvář z dětství, koupil si na nějakém karnevalu. Dozvěděl jsem se to teprve minulý rok a nedá se na to zapomenout. A je to přesně tak. Jako on si na tom vlastně postavil, na té svojí takové tragédii, vlastně celý ten marketing a celou tu svou vizáž. A to. Bodem zlomu bylo v Borisově životě tragédie na letecké základně Ramstein v roce 1988. A on tam byl jako šestileté dítě. On si tam prostě stál v davu, no a během té letecké přehlídky došlo k havárii stíhaček a on prostě byl těžce popálen.
0: No jasně, jsou to popáleniny na obličeji.
1: Takže samozřejmě dospívání, puberta a tak dále byl velký problém, že psychické problémy a tak dále. No a když začal hrát, tak si říkal jako co s tím. Takže poprvé, když v roce 2006 vystupoval v Brazílii, tak si přemýšlel, jak se jako oddělí od těch muzikantů. No a on si koupil tu masku v Benátkách, to je ta žulíková,
0: ano.
1: Prostě taková ta typická, jo. Takže tím na sebe strhl celou tu pozornost a takhle vlastně je jako jeho příběh. Mi to přijde naprosto kouzelné.
0: Ano.
1: A tak si myslím, že bychom si ho mohli i pustit. Co ty na to?
0: Určitě, dáme, já bych jenom dovětek, jestli můžu, jo. Tady aspoň vidíte, jak je nebezpečné poslouchat kapelu Rammstein.

0: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
1: Posloucháš Fresh Radio.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

Trying to make things right. That look, I'm

0: Tato sobota, to znamená 26.9. Městský stadion Ostrava a Milan Baroš a samozřejmě jeho poslední zápas. My tady na Fresh Radio soutěžíme o vstupenky, je to dopoledne u Jirky Javorského neboli u JJe, na co se ptá a z čeho vás povídá, to vůbec nevíme,
1: já to
0: ale
1: taky netuším.
0: Jsou to jedny z posledních vstupenek, které vůbec jako jsou ještě na tenhle ten zápas, na toto utkání.
1: To, co ale tuším, je, že zítra je pátek a že zítra se bude také losovat, takže při pátku vás čeká spousta soutěží, jak u JJe tady tyhle lístky, tak potom další, že jo, tak ten pátek zítra bude pořádně nabitý.
0: Bude našlapaný jak zelí, no v každém případě, kdo chcete vidět ještě Miloše Baroše,
1: to pěkně, dobrý. Pěkně to spojil.
0: Milana Baroše, tak poslouchejte u Jirky, možná ještě budete mít možnost nějaký ten lupen vyhrát. No.
1: Ještě zítra je šance.
0: Jo.
2: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
3: No, super.
4: Co no, super?
3: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
4: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.
5: Moje auto mě reprezentuje.
6: Automička IMO.
5: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
6: Automička IMO.
5: Perfektně umyté auto od 109 korun.
6: Automička IMO.
5: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
6: Automička IMO.
5: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
7: Fresh Radio.
8: Jsme metropolitní rádio.
9: All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color.

0: Doprava.
1: Stále trvá dopravní nehoda v ulici doktora Martínka, tam jsou dvě havarovaná vozidla tady u nás v Ostravě, takže tam si dávejte pozor. No a potom dopravní nehoda v ulici Kasárenská a ta je v Opavě, kousek od Bredy, tam osobní auto srazilo cyklistu. Proč cyklisti teď jezdí v takovém počasí na cestě vůbec?
2: Nevím, oni to musí dotáhnout až do úplného konce, to znamená do prvního sněhu, víš, a potom možná přestanou. V každém případě blíží se 17. hodina, to znamená, že už je připraven Aleš Bruna se svým Fresh Mixem a od 19. hodin náš 14. deník dneska bude Puls s DJ Priestem, Nicky Bunny a taky Matiasem Ožanou. Určitě tam budou mít nějakého hosta. Tuším dokonce, že Polínyho dokonce.
1: Ale díte.
2: No jasně. No ještě večer. Věci. A ještě večer hodinovka. Jo, hodinovka Drumcore Live s Adamem Bajerem.
1: Tak při čtvrtku je to od nás všechno. Čau, čau, nazdar, pá. A zítra zase po 14. hodině. Ahoj.
2: Naposledy v tomhle týdnu. Čau. Jo.
0: Doprava. Dopravní zpravodajství na Fresh Radio vám přináší K&K Pneu. Protože každá jízda začíná kvalitním obutím. Náš e-shop rajpneu.cz má skladem všechny rozměry pneumatik. Od prémiových značek až po cenově dostupné modely. Ať už vás cesty vedou kamkoliv, začněte na jistotě. K&K Pneu. Ostrava a Šenov.
3: Marek a Mikaela na Fresh Radio.

0: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
1: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
2: Hej, už máš apku Moje Karolina. Nové odměny právě droply. Stahuj teď Moje Karolina. Odměny bez čekání.

Clean Bandit, úplně nový. Taky už znáte z naší frekvence, už to hrajeme od pátku. Jo, tohle to se povedlo, taky nás prý čeká celé album, ještě před Vánoci, třetí album.

jsme to pomaličku, ale jistě dotlačili do té taneční muziky. Nad 120 beat per minute, tedy úderu za minutu. Pink Trustful Baby. Tak maličku pokračujeme in the mix. Se starýma nebo s novýma, ale už tanečníma. Jsme fresh.

0: Fashion Radio. Dětský koutek pokojík. Hlídaný dětský koutek s rodinnou atmosférou, party místností, kostymérnou, prolézačkami a spoustou další zábavy, kterou si vaše děti zamilují. Nechte děti na pokoji v dětském koutku pokojík. A pozor, pro členy klubu Moje Karolina vstup zdarma. Těšíme se na vás. Fórum Nová Karolina. Fashion, gastro, zábava.
1: Přijďte si zaběhat. V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
2: První ročník běhu na 5 kilometrů.
1: Tolik?
2: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
1: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
2: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
1: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
2: Přijďte si zaběhat.
1: To jsme měli říct spolu.
2: A vlastně, no, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
3: Buongiorno amici. Ciao Max Tara nabízí fantastické italské obléky. Všichni ví, že jsme nejlepší na trhu. To ví un italiano jako já. Čekat je svatba, pohovor, a nebo si chceš udělat prostě radost? U nás najdeš nejlepší oblek na každou postavu. Jak se u nás v Itálii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
4: No, super.
5: Co no super?
4: Však jsem ti říkala, že na té křižovatce máš odbočit. A ty jsi mě neposlechl.
5: Máte navigaci a máte aktuální mapy? Vyřešíme některé navigace i na počkání. Javorsky.cz Ostrava Mariánské hory, Javorsky.cz.
6: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Bezkýdek.cz.
8: Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz. Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
9: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
8: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz.

Easier Quavo. Where she come from? Tak startujeme. Další část dnešního čtvrtečního mixování na Freshi. Hezký poslech. Jdeme tanečně.

nedávno jsme ji upgradeovali. Je tam spousta nových funkcí, mrkněte. A taky DAB Plus. Ten se taky neustále rozšiřuje. Jsme slyšet v těch velkých aglomeracích a teď se doplňují takové ty menší, ale stejně zajímavé.

Sacrifice. Kanadský víkend, viděl jsem ho naživo. Skvělý, samozřejmě tam střihl i tuhle tu věc. Bylo to ve Varšavě 2 roky, 3 roky zpátky. Letí to.

Robert Schulz, Take It Slow. Bullet s Watermatem, stará věc. Předělaná a přespívaná znova. A skvěle. A vy jste na Fresh Hit Mix v rámci čtvrtka.

Až zase budu dělat nový Fresh House Party Mix, musím si na tu písničku na tenhle track vzpomenout a zasunout to tam. Opravdu jsme to tenkrát dávali hodně často.

0: Pokud nás to vidět naživo, připomínám už teď, pátek, tedy zítra, pardon, česky. Stolárna, Havířov, já, Marek Urbanec a Mikaela a Fresh Party.
1: Fresh Radio. Přijďte si zaběhat.
2: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
3: První ročník běhu na 5 kilometrů.
2: Tolik?
3: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
2: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
3: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
2: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
3: Přijďte si zaběhat.
2: To jsme měli říct spolu.
3: A vlastně no, tak pojď.
1: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží. Odměny pro malé i velké máme. V nové vylepšené aplikaci Moje Karolina teď najdeš elektroniku, jídlo, praktické dárky, zážitky nebo exkluzivní slevy. Tak na nic nečekej, stahuj a užívej. Moje Karolina, apka nabitá odměnami.
4: Právě projíždíme největším dinoparkem v České republice.
5: Ty vogo, T-Rex!
6: Kde?
7: Tamhle!
6: Ten má ale klapy!
5: Je, tam je dinosauří mláďácko!
6: Mimino Stegosaura!
7: On chodí!
6: On je živý!
5: Hoši! Velké řeště s prulískami!
7: Kámo, tam je autičková dráha, pojďme tam! A dívejte, tam je ten velký!
6: Ten má krk až do nebe!
4: Dinopark Ostrava. Žijeme dinosaury.
8: Moje auto mě reprezentuje.
9: Automička IMO.
8: Rychlost, kvalita a ochrana laku díky technologii Ceramic XTR.
9: Automička IMO.
8: Perfektně umyté auto od 109 korun.
9: Automička IMO.
8: Třikrát v Ostravě, na Novinářské, Slavíkově a nově na Výškovické ulici přímo u Oby.
9: Automička IMO.
8: Světově nejoblíbenější automička s obsluhou.
10: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
11: Ha, vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
12: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
11: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
13: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.

0: lehoučce do minulosti. Padam, padam. A tím asi poslední velký hit Kylie Minogue, když ten s tou Madonou v Anglii docela uspěl, ale nikde jinde, jenom tam.
1: Buď fresh.
2: Fresh.

Spandau Ballet, hvězda 80. let v Anglii a nejenom Anglii, ve světě New Romantic představitelé i Gold. Samozřejmě uděláno tanečně do současná londýnským Majestic, ten se udělal Rasputina, ten to předělal, remixoval.

originál Sylvester. Tohle to udělal Adam Lambert a Sigala. Ale jmenuje se to pořád stejně. You make me feel mighty real.

No, měl jsem na ní jet. Na konci léta měla být tady někde kousek Černé Hoře, ale nakonec tam nebyla. Urijská Peggy Go. Zatím jiný větší peská, ale ona se samozřejmě snaží dál. Tohle to bylo hodně chytlavé. Na, it goes like...

0: Tři frekvence aplikace DAB+, jsme fresh.
1: Fresh Radio, Ostrava, 886 a 136 FM, Třinec, 106.5 FM.
0: Tak doufám, že bude to u toho, za chviličku jsem zpátky, in the mix.
2: Technická kontrola bez čekání? Ano, na STK v Ostravě Hrabové u Makra nebo v Třebovicích u Teska. Jsme STK Ostrava, tvé nejrychlejší STK v Ostravě. Čekuj web stk-ostrava.cz.
3: Relax na maximum a ve vlastním soukromí. To není scrollování sociálních sítí, ale oddech a vodní masáž v party sudu. Třeba na vlastní zahradě, s partou, anebo jen romantika ve dvou. Party Sud Morava si jednoduše odvezeš za autem, nebo ti ho přivezou, kam budeš chtít. Cena od 2000 korun za večer. Objednávej na partysudmorava.cz.
4: Ve sběrně na výstavni Ostraváci jsou fajní. Zboží važí před vama, to je super reklama. Chlapi jsou tam boží, šrot vám sami složí. Holky vám upraví cenu, k tomu vám dají v plechu pěnu. Otevřeno denně i o víkendech od 6 do 21 hodin. Vavkov výstavní.
5: House Pro. Dům je víc než jen stavba. Je to místo, které chrání vás i vaši rodinu. A stejnou ochranu si zaslouží i on sám. Barva Shield od House Pro je vyvinutá tak, aby dlouhodobě odolávala počasí, vlhkosti, řasám i plísním. Díky profesionální aplikaci a precizní přípravě povrchu rukama odborníků s 30-letou zkušeností nabízíme až 15-letou záruku, zdravotně nezávadný a hlavně stálý vzhled fasády. House Pro.cz. Odborníci na ochranu fasád.
6: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
7: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? Beskýdek.cz.
8: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně-divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
9: No, super.
10: Co no, super?
9: Zase další pokuta za rychlost. Však jsem ti říkala, že máš zapnout upozornění na radary.
10: Máte v autě rádio bez možnosti zrcadlení mobilu s Waze, Google a dalšími? A chcete ji mít? Javorsky.cz, montáže zrcadlení Apple CarPlay i Android Auto a dalších multimédií do automobilů. Javorsky.cz.

0: A štěstí, aspoň kousek, který se tam vešel. Chandelier. Finito.
1: Fresh Radio. Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Růžový sol. Největší výběr potěšení pro všechny.
3: Rajva. Bezpečný domov i pracoviště.
4: Od prvního školení přes bezpečnostní a hasící vybavení až po revize a konzultace. Firma Trajva je tady, aby vám poskytla kompletní řešení a pomohla vám zajistit, že vaše pracoviště a domov je v bezpečí. Víme jak na požáry a bezpečnost práce.
3: Trajva. Určujeme směr k bezpečnosti. Již 25 let v Ostravě. Trajva.cz. Každý táta má jednu věc, u které si přeje, aby vydržela. Nejlépe navždy. U vaší fasády nabízíme jako jediní až 15 let záruku proti řasám a plísním. Barva Shield od House Pro s 15-letou zárukou chrání dům před plísněmi, řasami i sluncem. Barva Shield od House Pro. Ochranný štít, který zůstane nedotčený déle než jen 15 let. House Pro. Děláme to 30 let a děláme to poctivě. Shield. Ochrana, která neskazí pověst celé rodině. Více na housepro.cz.
5: Že ještě nemáš apku Moje Karolina? Právě teď jsme naskladnili z Brusu nové odměny. Tak nečekej a stahuj Moje Karolina. Apka nabitá odměnami.
6: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
7: První ročník běhu na 5 kilometrů.
6: Tolik?
7: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
6: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
7: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
6: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
7: Přijďte si zaběhat.
6: To jsme měli říct spolu.
7: A vlastně, no, tak pojď.
6: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
8: No, super.
9: Co no super?
8: Ta rýha tady na nárazníku.
10: Však jsem ti říkala, že máš nechat dodělat couvací kameru, když neumíš couvat.
9: Máte auto bez couvací kamery?

0: postavu. Jak se u nás v Italii říká, nejlepší oblek je nový oblek. Sleva 3000 pro každého. Stačí říct, chci slevu. Čau, Max Tara.
1: Puls. Priest, Nicky Bunny, Matias Ouzana a jejich hosté. Každý lichý čtvrtek od 7 večer na Fresh Radio.

Dámy a pánové, vítám vás u dnešní epizody Pulse Radio Show tady u nás na Fresh Rádiu. Dnes pouze se mnou, Prístem, protože mý ostatní kompaněros mají dnes nějaký jiný program. Nikča byla včera na koncertě Pussycat Dolls v Praze, tak doufám, že příště nám třeba povypráví o tom, jaké to bylo. No a Mates, ten ani nevím, kde je vlastně, ale není tady každopádně. Takže dneska je to jenom se mnou a také s naším dnešním hostem, kterým je DJ Políny, který už je tady se mnou ve studiu a později si ho vyspovídáme. Čím začínáme? Začínáme jako vždycky top 6. Jako první nám hrál Guy J, izraelský producent a DJ a jeho nový track Secret Service. Klasická prostě Guy Jovina, jak já říkám, progresivní hutný sound, basová linka, která prostě do toho bije a pocitově ten track neuvěřitelně šlape, navzdory tomu, že má nějakých třeba 120 BPM. A teď už pod námi hraje Nitrous Oxide, což je pro změnu polský DJ a producent, který je známý asi především fanouškům trancu, ale tady tenhle ten jeho track Rapture je v takové jako velmi neobvyklé poloze jemu, až deep houseové, a proto jsem ho dneska vybral jako dvojku. Tak poslouchejte dál.

number 4. Pokračujeme v krasojízdě skrze našich pool stop 6. Na třetím místě by se dalo říct, nebo na třetí pozici byl Hot Since 82 a jeho track Wow, což je z nového EPčka, které vyšlo na konci července. Myslím si, že slušná houseová jízda, takový bublající housík příjemný, moc se mi to líbí, celé to EPčko je velice dobré, vytáhl jsem si z něho dokonce asi 4 tracky a celkem jich je tam si myslím, že tak 8, takže to je docela slušné procento uložených věcí. A teď už pod náma hraje Durante a Emmy Galvan a jejich Lunar Circuit, nový track, který vyšel na Anjuna Deep, mém to oblíbeném labelu.

má tempíčkově trošku vzrůstající tendenci. Tohle je Archie Ward a jeho Orbit, release v srpnu letošního roku. A předtím jsme měli Lampeho a jeho Out of the Night, což byl takový melodic technotrack. No a to je z naší top 6 dneska všechno. Já si dám teďka ještě pár tracků, vyspovídáme za chvíli Polínyho, dáme mu samozřejmě Pulse Shots jako každému našemu hostovi, takže zůstaňte na lazení.

0: Je to tak, DJ Pauliny, ačkoliv už teďka taky moderátor Fresh Rádia vlastně, tak je to host jako každý jiný a i na něj tím pádem musíme vystřelit naše Pulse Shots.
1: Yes, sir.
0: Jseš připravený?
1: Yes, of course.
0: No a já tě vlastně vítám nejdřív vysílání, takže ahoj Davide.
1: Ok, proč vlastně mluvím anglicky?
0: Vlastně
1: vítám
0: nevím.
1: Všechny posluchače dneska ve čtvrtek na Pulzu.
0: A jdem na to?
1: Jdem na to. Jsem ready.
0: Takže, jaký byl poslední seriál, který jsi viděl?
1: Video.
0: To jsme, dobrý začátek.
1: Chtěl jsem to trošku opepřit, až se taky diváci zasměl. Dneska mám takovou hodně uvolněnou náladu, takže možná.
0: Takže co to bylo?
1: Nějaký Netflix určitě.
0: Nějaký Netflix, no. Ok. Film raději doma na gauči nebo v kině?
1: Záleží s kým. Asi v tom kině, je to takové kultivovanější, dát si ten popcorn pěkně.
0: Chápu.
1: S pítičkem a sledovat.
0: Raději single player nebo multiplayer videohry?
1: Single.
0: Čím jsme starší, tak víc
1: single.
0: Jo, je to tak, no. Jaký je tvůj ideální víkend, když nehraješ?
1: Pustit si nějakou hudbu, nebo když jsem měl playák, než jsem ho prodal, ale možná si ho časem koupím zpátky díky GTAčku, ale takový čelec, prostě pohodička, čajíček, možná nějaká kávička, relaxovat nohy hore, tak jak se říká, jenom tak vibe it.
0: Jasně. Star Wars nebo Star Trek?
1: Spíš asi Star Wars.
0: Ok. Marvel nebo DC?
1: Marvel.
0: Ok. S jakým jídlem máš toxický vztah? Může být dobrý nebo špatný?
1: Tyjo, pořád takové ty rybí plody a takové ty ústřice a takové ty věci, ty rybí plody mi nikdy moc jako nejeli.
0: Takže,
1: mám rád
0: takže
1: ryby.
0: Špatný.
1: Špatný.
0: Ok. Jak často experimentuješ s novými žánry nebo zvuky?
1: Ty zvuky trošku méně, ale z žánry docela často, protože jsem takový multižánrový kolotočář, skravař, jak mi říkají kamoši, takže u mě se to dostřídá, ale mám rád, právě proto mám rád tu hudbu, že hraju hodně ty techna, chvilku pomalejší, chvilku rychlejší, někdy housey, někdy rychlejší tech housey. Jasně. A tak to střídám jako podle nálady.
0: Jasně. A kdyby jsi mohl vybrat nějaké ikonické místo, třeba festival, klub nebo nějakou památku, kde by jsi rád zahrál?
1: To je dobrá otázka.
0: Bucket list.
1: Úplně jsem nad tím tak jako neuvažoval. Jako určitě všichni víme, že tady hodně jdou také ty castle akce, prostě KG a tady ty. Ale určitě možná třeba něco ještě trošku jiného mimo to. Ale jako na podobný způsob na nějakém speciálním místě třeba někde.
0: Ale konkrétně zatím nevíš.
1: Konkrétně zatím nevím, ale budu nad tím uvažovat a příště to třeba asi teda řeknu.
0: Úplně v pohodě. Často tady zaznívá třeba Ibiza, že jo, tak to tak jasně.
1: No, jasně,
0: chápeme. Kdybys měl dělat DJský nebo producentský workshop a předávat zkušenosti, co by byla první věc, kterou bys učil?
1: No.
0: Což ty vlastně asi vlastně děláš nějaký určit jako workshopy do jisté míry, takže co tam učíte vlastně jako první věc?
1: No jako úplně workshopy neděláme, my jsme s tím tak jako ze začátku chtěli, ale potom jsme zjistili, že spíš těm lidem tak jako nastíníme, co vlastně jak by měli začít, spíš se s tím jako seznámit a hlavně, aby oni se sami snažili, aby oni se vzdělávali, aby získávali ty tutoriály, protože sami víme, že DJing není jenom o tom prostě, že není přesné pravidlo, jak to dělat. Každý to dělá nějakým jiným způsobem a těch způsobů plus ty filtry, efekty je vlastně více. Tím pádem se to násobí a vlastně těch způsobů je třeba 50, 100 až 300. Takže máme rádi, když ten člověk se na to přijde jakoby sám, dá se říct.
0: Jo, a tak v podstatě zodpovězená otázka. Který song bys zakázal pouštět na party? To musíš mít. Takového favorita musíš mít.
1: No. Tak záleží, jestli to je trošku mladší party nebo kinder party, jak děláme ty tindrovky a tady ty tematické, tak takové ty hadrika zprosté. Jako mám to rád osobně, ale už hodně ten rap trošku hodně rozjeli za hranu, takový ti izomandíci a podobně, takže možná by trošku mohli ubrat, aby trošku tu společnost vrátili zpátky.
0: Jakože to je vulgární.
1: No, dá se říct lehce.
0: Chápu. Jaký track tě naposledy donutil dát repeat?
1: Mě se strašně líbí Ferek Down a to si často pouštím doma, takové ty houseovky, takové ty, kde jsou takové ty speciální, ať už nějaké nástroje, prostě housle, cokoliv, tak to si pouštím klidně i 100x za měsíc.
0: Ok, rozumím.
1: In My Arms a takové ty klasiky.
0: A co ti nejčastěji lidi vyčítají?
1: Že nemám vlasy. Ani si spíš z toho tak utahoval, ale já už to beru jako svoji přednost, takže já z toho mám jako strašnou srandu. Když jsem to třeba možná trošičku bral, jako, ale teď už to úplně pro mě, je mi to fakt jedno.
2: To není asi vyloženě výčitka, ne? Že nemáš
1: ne, ne. Tak možná právě to, že mám možná někdy takový ten více humor, že jo. Často beru věci do srandy, když se to třeba nemusí úplně hodit, ale jako asi to také mě prostě patří.
2: Rozumím. Nejdivnější nabídka, která ti přišla na sociálních sítích?
1: Tak hodně, nevím kolik hodin, ale hodně kluci mi posílají nějaké zprávy nebo nějaké tak, žádosti. Okay. Dokonce si myslím jednou mají o ruku a podobně, ale tak to...
2: Hustě!
1: To jako hned letělo do koše.
2: Jo, chápu. Jaký song tě baví, ale stydíš se, že ho máš rád? Jestli nějaký takový je.
1: Tak určitě, Žijeme len raz, Borovička. Borovička, tady ty... Super věci. Karel Gott, Trezor Remix, Bonduel, to je tež taková luxusní srdcovka. Tak vždycky, když zahraju, buď mě lidi za to úplně hejtou, nebo mě úplně milou, protože když hraju nějaké Safokusy, něco a dám tam prostě Trezor, Karel Gott, Bonduel, Remix, to si pusťte na YouTube, tak to nemá chybu.
2: Zajímavé, právě proto my to děláme, protože ty jsi řekl, jaký song tě baví, ale stydíš se, že ho máš rád a řekl jsi, že Žijeme len raz, které tady naprosto nejčastěji zaznělo u otázky číslo 11, čili který song bys zakázal pouštět na party. A proto to děláme, protože je to tak různorodé, že každý, kdo přijde, tak ty odpovědi má úplně jiné. Díky za to, bylo to super. Já tam teďka šoupnu jeden přechod a ještě si tě vyspovídáme věcně trošku.
1: Půjdeme na to. Jsem ready.

0: Hostem naší dnešní epizody Pulse Radio Show je DJ Pauliny, můj kolega DJský, který vlastně jenom pár dveří odsud na stejné chodbě má Talent Room. Nebo nevím, jestli vlastně vás to má více, nebo
1: je nás více, ale
0: je vás více.
1: Bereme to tak spíš, že to máme jako všichni spolu, jako rodina, prostě komunita.
0: Takže vlastně moje další otázka byla, jak bys popsal Talent Room, co jakoby je, co jste zač? kde jste se tu vzali a kam směřujete?
1: Tak přišli jsme tady z Marsu, ženy z Venuše, chlapi z Marsu a snažíme se hlavně teda pomoct těm mladým, talentovaným DJům nebo lidem, kteří mají zájem o hudbu, chodí na akce, tak vlastně ať si můžou vyzkoušet přijít zahrát. Samozřejmě fungujeme přes členství, protože nechceme úplně takové ty hodinovky, že se to jako střídá jak někde v Kauflandu, ale jasně. Máme rádi to členství, takové ty osobní vazby, přímé kontakty s těma lidma, že jsme jako rodina, střídáme se, scházíme se a naším cílem je rozjet nějaké streamy, prostě TikTok a podobně, trošku více, jako by dá se říct, do onlineu, protože si myslím, že to tady v Česku všeobecně chybí.
0: Mm-hmm. No a teďka navíc jste vlastně dostali prostor i tady u nás, na Fresh Radio, budete s náma alternovat ty čtvrtky vlastně a budete mít svoji Talent Room radio show. Stejně jak žánrově jako ukotvení, nebo jak to přijde zrovna?
1: Vůbec žádnou kotu, jedině na lodi. Kde hraju, ale jinak jsme úplně bez kotvy, každý si dělá, co chce, jenom dodržuje nějaké pravidla, uklízí po sobě a si hrajou lidi, co chcou, ať už jsou to techna, housey, drumy, máme tam UK, garáž, lidi a takový, všeho chuť.
0: Kluci, holky, mladí, staří, všichni.
1: Všichni. Spíš mladí, ale prostě všichni.
0: Psi a kočky.
1: Ty zatím ještě nemáme, ale jestli chcou, ať nám zavolají.
0: Ok.
1: Napíšeme
0: si a načnul si, s tou kotvou si načnul i tu loď vlastně, čili Alexandria loď, kde už, kolik je to už let, co tam děláš rezidenta?
1: Úplně jsem to nepočítal, protože nevím proč, ale nějak na tu historii moc nejsem, ale tak 6-7 let to bude, už tam kroutím nějakou dobu knoflíkama, takové ty celovečerní sety hlavně teda.
0: A jak to tam vypadá teďka? Jak to tam funguje? Jak se jim daří?
1: Já myslím, že to je docela dost dobrý, protože v Ostravě některé kluby, bary trošku, dá se říct, jakoby zhasly slušně. A teď jsme jakoby udělali dobrý program. Máme tam právě, děláme ty Nidahar Techna, to určitě jako většina lidí tady ví. Snažíme se to fakt dělat i pro lidi, nakoupili jsme nějaké věci, lasery prostě, ať si to ti lidi užijou, mlhy, ploty, ať je to takové fakt jako wow, plus tam máme ty ledky červené, takže snažíme se jít s dobou, co sledovat se, co se děje vlastně v cizině.
0: Ty jsi nakousil i předtím vlastně v tom Pulse Shots Kinder Party, jak jsi to nazval? že děláte jako tady tyhle Tinder Semafor Party a tak podobně? To taky funguje ještě dneska?
1: Je to tak, jako funguje to, ale myslím si, že lidi už toho jsou, já, můj osobní názor, že už to jsou trošku přesycení, ale prostě když vyjde taková ta akce, prostě semafor, je tam ta zelená, červená barva, tak ti lidi tam stejně jako by přijdou.
0: Jo.
1: Takže spíš se to snažíme, kdyby se udělala nějaká akce, dejme tomu jako trends nebo house, tak by nikdo moc nepřišel, nebo jako jenom ti stálí zákazníci. A když se udělá ten semafor nebo Tinder nebo něco podobného, tak ti lidi tam přijdou a pak tam můžeš právě dát toho DJ, co právě hraje ten trends nebo house, a pak už se to jako nějak vyselektuje. Samozřejmě je výhoda, že tam máme dvě stage, takže děláme ty tematické akce, tím pádem se to posílá zleva doprava.
0: Rozumím, super. A ještě vlastně jsem měl jednu otázku, když se vrátíme k Talent Roomu, dá se využít ten prostor jako zkušebna, nahrát si set, tak něco podobně?
1: Taky, jo, po domluvě stačí, když lidi napíšou na Instagram, zavolají cokoliv, určitě o nás ví, stačí se domluvit čas a přijdou, vždycky se nějak domluvíme.
0: Super.
1: Pomůžeme, poradíme, nasvítíme, cokoliv, si myslím, že není problém.
0: Skvělý. Díky moc za rozhovor, skvělej. Myslím si, že jsme to tady osvětlili tak, jak jsme měli. A hlavně poslouchejte další díl Talent Roomu příští týden ve čtvrtek.
1: Je to tak.
0: A Paulín jde teďka za mix.
1: Já jdu na to.
0: Já budu ještě chvíli mluvit, aby nebylo ticho. A on už se přesouvá.
1: A já už jdu.
0: Ty už se přesouvej. A já budu ještě chvíli mluvit, aby nebylo ticho. A Paulín už to pouští, takže je to dobrý. Trying your best to bring the water to your eyes, thinking it might stop her from whipping your behind.

nám tady v naší Pulse Radio Show dnes servíruje naprosto nadupaný guest mix, tak doufám, že si to užíváte stejně jako já. No a už za chvilku si zasoutěžíme taky o naše, totiž o nějaké lístky. Bude následovat naše klasická rubrika Pulse Party Pass. A tentokrát budeme soutěžit o lístky na akci Exit Warehouse do Brna, protože kolegové z Exitu, respektive z Exit Events, dělají super akce. Rádi podporujeme jejich akce, protože nacházejí takové samé neotřelé lokace, a tím je právě i akce Exit Warehouse, která bude už 10.10., tak zůstaňte s námi a za chvíli se dozvíte více.

0: Je to tady před malou chviličkou avizovaný Pulse Party Pass a dnes soutěžíme o dva vstupy na akci Exit Warehouse, která se uskuteční už 10. října a potom taky 17. října. Vysvětlím. Exit totiž chystá akci, respektive dvě denní akce od 16 do 22.00 a samozřejmě následně potom after parties přímo v Exit klubu. Ty denní akce se uskuteční v hale Malá Amerika, což je bývalé železniční skladiště, kousek od hlavního nádraží v Brně. Tady v tomhletom unikátním prostoru Exit udělá dvě akce. 10.10. bude techno edice a právě na tuto edici soutěžíme nyní o dva vstupy. Vystoupí Christy Cardio ze Slovenska, Orbit, Oxy, Phil Albedo a Val a o týden později 17.10. drum and bassová edice s Bea, Immortals, Euphonious, Noir, Míra a Travis. Takže dvě soboty, dva žánry, jedinečná atmosféra industriálního prostoru, ve kterém to začíná znovu pulzovat. Já jsem tam kdysi byl na nějakém food festivalu tady v téhleté hale, ještě když jsem bydlel v Brně, ale pak nějakou dobu nefungovala, tak vypadá to, že znova ten prostor ožívá. Soutěžní otázka, opět zapeklitá jako vždycky. Jak se jmenuje ten prostor, ve kterém se ta akce bude konat? Je to za A. Hala Malá Kodaň, za B. Hala Malá Jamajka, anebo za C. Hala Malá Amerika. A správné odpovědi pište nejlépe na náš WhatsApp.
1: WhatsApp 77337136.
0: Dvě vstupenky jsou ve hře, tak chci vidět všechny správné odpovědi teď. A za mixem nadále pokračuje Pauliny ve své luxusní šlapavé parádě.

0: Jak už to tak bývá, všechno dobré jednou končí a i naše dnešní epizoda se bohužel chýlí do svého závěru. Dave, díky moc.
1: Já děkuju moc za pozvání, bylo to super, jak vždycky si to nejvíce užívám až nakonec. Ještě bych hrál klidně dvě hodiny, ale necháme si to na příští čtvrtek.
0: Jo, tomu naprosto rozumím a zahrál si úplně luxusně, Žijeme len raz bylo, takže já jsem rád.
1: Já jsem to musel aplikovat, když jsem říkal, že některé songy nemusím a mám je raz, říkám, najdu nějaký remix a prostě dokážu přistavit, že tam dám ten nejlepší remix Žijeme len raz.
0: Já si to, bylo to fajn, Já moje odpověď to nebyla, jo, že nejhorší song, který bych zakázal pouštět, je Žijeme len raz, takže já jsem si to užil, ale užil jsem si celý tvůj set, protože fakt to jako luxusně šlapalo, rychlé přechody, prostě má to dynamiku, naprosto skvělý.
1: Přesně tak hraju i v klubech a já jsem za to strašně rád, protože tady tu hudbu vlastně nemám kde hrát. Když hraju v klubech, tak hraju takovou tu totální komerci.
0: Jasně.
1: Nebo totální hard techna v komerci a tady to mám asi jakoby nejradši, tady tu hudbu jako srdcovka. Prostě byl jsem, ta Ibiza si myslím, že mě trošku ovlivnila.
0: Jasně.
1: Takže ty hauziky se mi vrátily takzvaně do srdce.
0: No a ty dokážeš hrát jako v takovémhle tempu prostě celou noc třeba?
1: Já si myslím, že jo. Já jsem prostě nevím proč, ale jsem tak naučený. Mhm. Díky vlastně lodi, no. Tam hne 4-5 hodin v kuse, takže prostě musím a tak.
0: Tak to zahraješ, ale ty kráso, prostě třeba 300 tracků, ne?
1: No, počítal jsem to, 280 až 320 tracků někdy.
0: Takže, no, to jsou úctyhodná čísla.
1: Potom už vlastně ty ruce ví, co dělají.
0: Jo, to chápu, no. Díky ještě jednou, že jsi přišel a vy, přátelé, určitě dejte šanci příští týden vlastně druhému vysílání Talent Room Radio Show, která teďka s náma bude alternovat a Davide tam určitě uslyšíte stejně jako celou jeho crew. Já se s vámi dneska loučím, soutěžili jsme o lístky, měli jsme tady super hosta, novinky si dáme zase příště, až nás tady bude více a bude možnost trošku zajímavěji o tom podiskutovat. Mějte se krásně, hlavně buďte zdraví, protože teďka zase ty chřipky nějak se objevují všude, tak se opatrujte.
1: Je to tak, vitamínce, čajíček, milujte se, bavte se hudbou a množte se.
0: A pěkný víkend.
1: Pěkný víkend všem.

I'm gonna go.

0: You've been listening to Drum Code Live. Adam Beyer returns next week.
1: Fresh Radio. Fresh. Fresh. Fresh. Metropolitní Radio.
2: Na tomto jsem vyrastal.
3: Doba je náhlá, u nás na východě se tomu právě chára. Výzlečení.

Fresh Radio. Naši moderátoři a DJs rozproudí každé publikum. Profesionální zvuk, energie, zkušenosti z éteru. Fresh Radio. Energie pro vaši akci. Hledáte ten správný program pro vaši firemní oslavu? Chcete, aby se lidé bavili, tančili a odcházeli s úsměvem? Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: vidíš to? Ta Honda autoškoly Chmiel už zpomaluje. Můžeme v klidu přejít přechod.
1: A jak to můžeš vědět? Tady na Ostravsku většina řidičů chodce nepouští, takže se bojím.
0: Ale ne, nemusíš mít strach. V autoškole Chmiel v Havířově tě všechno postupně a v klidu naučí. Sám jsem u nich úspěšně absolvoval.
2: Vyber si svůj kurz a objednávej na www.autoskolachmiel.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli beskydek.cz.
4: Hledáte víc než jen čtyři stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.
5: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.

0: Fresh Radio.
1: Reklama, která funguje. Reklama na nejpopulárnějším ostravském rádiu. Fresh Radio. www.freshradio.cz.
0: All day, every day.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

Naši fresh moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Rádio. Přinášíme show.

0: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
1: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon, váš průvodce světem erotických hraček a randění. www.růžovýslon.cz.
2: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Partysud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2000 korun za večer. Partysud Morava.cz.
3: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli? beskidek.cz.

Old School na Fresh Radio. This is Fresh Radio 103.6 FM.

Chcete, aby byl váš den otevřených dveří nebo firemní akce slyšet v éteru? Fresh Radio za vámi přijede s našimi moderátory, DJs a hlavně s naším úžasným mobilním studiem. Přeneseme atmosféru přímo k posluchačům a postaráme se, aby se o vaší akci vědělo. Být slyšet, být vidět, být s Fresh Radiem. Napište na reklama@freshradio.cz a domluvíme detaily.

0: Pozitivní vibrace přináším já. Růžový slon. Váš průvodce světem erotických hraček a rendění. www.růžovýslon.cz.
1: Nejlepší wellness. Přece ten na vlastní zahradě. Party Sud Morava si jednoduše půjčíte, odvezete za autem, nebo vám ho dovezou až domů. Horká koupel, bublinky a pohoda. Už od 2 000 korun za večer. Party Sud Morava CZ.
2: Přijďte si zaběhat!
3: V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
4: První ročník běhu na 5 kilometrů.
3: Tolik?
4: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
3: Registrace na webu Mariánek www.mariánskéhory.cz.
4: Půlku z výtěžků věnujeme Ostravské zoo.
3: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
4: Přijďte si zaběhat.
3: To jsme měli říct spolu.
4: A vlastně jo, tak pojď.
2: Přijďte si zaběhat, MH Run se blíží.
5: Hledáte víc než jen 4 stěny? Ve Vítkovicích vám nenabízíme obyčejné prostory, ale živou čtvrť. Vyberte si z našeho portfolia nemovitostí a získejte zázemí obklopené zelení, kde může váš biznis i rodina volně dýchat. Staňte se součástí naší vize na www.vítkovice.cz.

Nevěř nikdy ničemu, co slyšíš, polovině toho, čeho vidíš. Když spíš třema hous, neříkej jim, čím se živíš. Kanu rápy s tebou a jizu do vaťskou sviní. A ty problémy se nevyřeší sami

0: Po nocích s jedním okem otevřeným spím, z rolů je konkurence s přátelenem jíst, nejsilnější přežij.
1: Old School na Fresh Radio.

0: Fresh Radio. Hrajeme nejlepší old school, který znáš. Buď fresh. Fresh. Old school na Fresh Radio.
1: Stay fresh all day, every day.

moderátoři a DJs mají stovky hodin zkušeností z pódií i živého vysílání. Milujeme publikum. Z éteru přímo na vaše pódium. Festival, městská slavnost nebo sportovní akce? Postaráme se, ať je to nezapomenutelná show. Vaše akce si zaslouží profesionály. Moderátoři a DJs Fresh Rádia oživí každé publikum. Od malé konference po velký festival. Hudba, slovo, energie. Fresh Radio. Přinášíme show.

Fresh Radio. Ostrava 886 a 103.6 FM. Třinec 106.5 FM.

0: Přijďte si zaběhat! V sobotu 26. září v Mariánských horách se uskuteční MH Run.
1: První ročník běhu na 5 kilometrů.
0: Tolik?
1: Jo, ale můžeš to i ujít. Z Mariánského náměstí přes sídliště kolem kostela a po Přemyslovců zase zpátky. Začínáme v 8.
0: Registrace na webu Mariánek. www.mariánskéhory.cz.
1: Půlku z výtěžků věnujeme ostravské zoo.
0: A půlku dostane mobilní hospic Ondrášek.
1: Přijďte si zaběhat.
0: To jsme měli říct spolu.
1: A vlastně, no, tak pojď.
0: Přijďte si zaběhat. MH Run se blíží.
2: Nejlepší místo pro tvůj team building, rodinnou dovolenou, víkendový relax nebo jen oslavu s přáteli, bezkýdek.cz.
3: Jmenuji se Kuba Mazuch a zvu vás na velkolepou tanečně divadelní show Love to Dance, ve které se představím i já, Adriana Mašková, Martin Prager, herec Vladimír Polívka a elita československé taneční scény. Přijďte zažít večer, na který Ostrava nezapomene. 27. září v 18 hodin v multifunkční aule Gong. Vstupenky na koloseumticket.cz. Těším se na vás.
4: Co budete dělat dnes večer? Televize? Nebo radši soukromé wellness pod hvězdami? Party Sud Morava si můžete sami odvést, nebo vám ho dovezou až domů. A to nejlepší, už od 2000 korun za večer. Klikni na partysudmorava.cz.

0: FreshRadio.cz.
1: Fresh Radio.
2: All day, every day.
3: Som synonym, nemám slova profit. Pravidlo, méně kecať, viacej robí. Aj keď sme ticho, zvyšuje sa dopyt. Posadím to preč,